0: Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou Novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
1: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: A rychle do jižních Čech. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
2: Od 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
0: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po dvou letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve desetiletý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Neděle bude typicky letní a tropicky letní den. Až 31 stupňů Celsia naměříme. Tedy ve stínu, a to v Polabí, u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína, Nymburka i Mělníka a taky v Plzni a Českých Budějovicích. Jen na severu Čech, na Liberecku a Jablonecku se můžou objevit přehánky. Pondělí pak bude v podobném duchu.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u nich vás vítá Láďa Jakub. Češi porazili ve Švýcarsku Slováky v hokeji 3-2. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky před střední školou v Pardubicích. A severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Čeští hokejisti porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. Češi dali třikrát vedoucí gól, Slováci však dvakrát odpověděli. V deváté minutě otevřel skóre Daniel Voženílek. Po polovině utkání vyrovnal slovenský kapitán Marek Hrivík. Ještě do druhé přestávky Martin Kaut, který využil přesilovku, a Martin Chromiak. Gól Červenky už byl vítězný. Červenka a Kaut si připsali navíc asistenci. Brankář Josef Kořenář uspěl i před třetím startu na turnaji.

0: šestý zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. A házenkářky pražské Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili 33-24 Kynžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy.
1: Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovské ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit, řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co Čidlo upozornilo na pohyb. Budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamanšský průliv do Francie. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle se sluncem, teplotou do 31 stupňů, výjimkou budou Jizerské hory na severu Čech, tam může přijít v neděli přehánka. I další dny, minimálně do úterka, budou hodně teplé, s teplotou těsně do 30. Ve středu pak na chvíli přijdou mraky a lehké ochlazení.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni radí lidem, jak nemít na letišti problémy. Policie v Česku míří k vodě a fotbalisté Dukly si dali 3 vlastňáky. Baník Ostrava tak vyhrál 3-0. Láďa Jakuba ve studiu Frekvence 1 s dalším zpravodajstvím. Čeští hokejisti porazili v 5. utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. A 6. zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív, už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky a Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: A rychle do jižních Čech. Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: Od 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po 2 letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve 10letý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po 3 vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude typicky letní a tropicky letní den. Až 31 stupňů Celsia naměříme. Tedy ve stínu, a to v Polabí, u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína, Nymburka i Mělníka a taky v Plzni a Českých Budějovicích. Jen na severu Čech, na Liberecku a Jablonecku se můžou objevit přehánky. Pondělí pak bude v podobném duchu.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád to ze všechny ženy, jo. Jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u nich vás vítá Láďa Jakub. Češi porazili ve Švýcarsku Slováky v hokeji 3-2. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky před střední školou v Pardubicích. A severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhlny. Čeští hokejisti porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. Češi dali třikrát vedoucí gól, Slováci však dvakrát odpověděli. V deváté minutě otevřel skóre Daniel Voženílek. Po polovině utkání vyrovnal slovenský kapitán Marek Hrivík. Ještě do druhé přestávky skóre Martin Kaut, který využil přesilovku, a Martin Chromiak. Gól Červenky už byl vítězný. Červenka a Kaut si připsali navíc asistenci. Brankář Josef Kořenář uspěl i před třetím startu na turnaji. A šestý zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. A házenkářky Pražské Slavie po 3 letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili 33-24 Kynžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovského ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit, řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb. Budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamanšský průliv do Francie. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida bronzovému olympijskému medailu.

0: listově z Paříže podlehl celkem 12-15.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Neděle se sluncem, teplotou do 31 stupňů, výjimkou budou Jizerské hory na severu Čech, tam může přijít v neděli přehánka. I další dny, minimálně do úterka, budou hodně teplé, s teplotou těsně do 30. Ve středu pak na chvíli přijdou mraky a lehké ochlazení.

0: ještě před tím vším samozřejmě se mnou už ve studiu vždy krásná, svěží a rozkvetlá Lucie. No a proč?
1: 6 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: To je úplně jasné, protože jsou tady čerstvé zprávy. Krásné ráno.
2: Hezké ráno. Prezident Pavel se setká s bavorským premiérem. Výhra Noru nad Švédy dala českým hokejistům postupovou jistotu. Dnešní teploty budou atakovat tropickou třicítku. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem. Jednat by mohli o bezpečnosti nebo také odolnosti Evropy. Premiér před setkáním na Pražském hradě navštíví sjezd Sudeto německého krajanského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. S horkým počasím začíná i sezóna letních koupališť. Jako první už tradičně na jižní a východní Moravě, kde bývá nejtepleji. Mnoho koupališť v Česku odstartuje sezónu příští víkend. A práci už mají také hygienici. Ve Středočeském kraji zahájili tento týden pravidelné testování kvality vody na koupacích místech. Podle pondělních rozborů je voda na většině míst výborná. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou hrozbou pro další rozvoj lesů. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
3: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Tajná služba Spojených států vyšetřuje údajnou střelbu v blízkosti Bílého domu, informoval o tom server CNN. Podle reportérů byly slyšet desítky výstřelů. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Páti Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Ráno máme slunečné, mělo by tak být i dopoledne. Postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojediněle přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Na nehodu pozor na D1 na nájezdu exit 260 Kroměříž ve směru na Ostravu. Řeší tu nehodu osobního auta a v místě se zpomaluje. Jinak je v tuto chvíli provoz na dálnicích slabý, tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. A po zprávách startuje víkendové ráno na Frekvenci 1 a dneska s Tomášem Fílou.
0: Já vám to samozřejmě přeji taky a hned takhle do úvodu hodinky jsem si připravil téma, které vlastně asi řešíme úplně všichni, i my dva, i vlastně všichni naši posluchači. A to je bolavá šíje. Bolí tě šíje?
2: Je pořád.
0: Krk, že jo? A víš, kolik váží průměrná lidská hlava?
2: Jo, dost? Nevím, no, jako, nevím.
0: Je to jako vlastně bowlingová koule, něco kolem 5 kilogramů. A když si člověk vědomí, že jí má pořád jenom vlastně jako na konci páteře.
2: A ještě když jí máš nabitou vědomostma, veď, tak ještě těžší.
0: No tak v tom případě mě by neměla bolet celá záda. Co za to může a co s tím, to poradím už za malou chvíli. No a do té doby si budeme samozřejmě hrát jen to nejlepší z muziky. Máme tady teď v tuto chvíli třeba skupinu Slza.

0: Nedělním ráno ve 7:15 doznívají na frekvenci 1 Verve. No a samozřejmě my už teď jdeme na téma, které si myslím, že víceméně trápí každého z nás, a to je bolavá šíje, bolavý krk. Jak nám dělá dobře, když třeba sedíme a někdo si za nás stoupne a teď nám začne ten krk masírovat. No čím je to způsobené? Lidská hlava váží zhruba jako bowlingová koule. Má něco kolem 5 kg a je umístěná na konci páteře. A co za tou bolestí šíje vlastně stojí? No špatné postavení hlavy. A to zejména díky naší neutuchající lásce k displejům. A to nejen v práci u počítačů, ale hlavně k těm mobilům, které držíme v ruce. A hlavu tak neustále strkáme dopředu. No a pak chudák krční páteř to celé musí nést. A vemte si 5 kg. V každém případě existuje jednoduchý cvik, který nám s tímhletím dokáže pomoci. A musím říct, funguje to fantasticky. Já už si to tady nějakou chvíli zkouším. A doporučím to i vám, protože opravdu ta úleva je znát. Takže bradu necháme vodorovně s podlahou, oči zaměříme na horizont a představíme si, že nám někdo tlačí do nosu a do brady současně a tu hlavu jenom strkáme dozadu. Tak daleko, jak to jenom jde, neměli bychom jít přes žádnou velkou bolest, ale tlak v té šíji cítit je, tím krásně uvolňujeme právě krční páteř a zároveň také dostáváme hlavu do té optimální pozice. Tenhle cvik, ten můžeme dělat, kolikrát budeme chtít a kde budeme chtít. Při čekání na tramvaj nebo při jízdě autobusem, můžeme to dělat v práci, po cestě na eskalátorech, ve výtahu, zkrátka a dobře, opravdu se to dá dělat úplně všude. A já jsem si teď uvědomil, že já podvědomě to vlastně dělám dost často i v autě, kdy si prostě takhle jako rovnám ten krk, aby mě nebolel. Takže takové malé nedělní ranní doporučení od Frekvence 1, pokud vás také bolí za krkem, protahujte a držte správně hlavu a hlavně zahojte mobily. Dneska má být krásně, tak si to pojďme užít někde společně venku. My k tomu přidáme to nejlepší z muziky, pojďme na to. Za malou chvíli Foco, No Name, nebo také Leony.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Cyndi Lauper. Na frekvenci 1 máme 2,5 minutky po 7:30, no a samozřejmě před námi jsou také aktuální krátké zprávy s Lucí Šmídovou. Krásné ráno.
1: Dobré ráno, dnes proběhne další demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu. Lidé budou protestovat proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Na Filipínách zůstalo po zřícení 9-patrové budovy uvězněno pod troskami zřejmě 30 až 40 lidí, informovali podle agentury Reuters tamní úřady. Hokejisté Caroliny udolali v play-off NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš chytil 23 z 26 střel.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu osobního auta došetřují na D1 na nájezdu exit 260 Kroměříž ve směru na Ostravu. V místě je provoz slabý a plynule se jede na všech hlavních tazích, tak příjemnou cestu s frekvencí 1.
0: No a my samozřejmě k tomu jen dodáme, že už za malou chvíli nás také čeká Jan Kraus společně s Blondýnou a tentokrát budou řešit výlet americké delegace do Asie a byli tam člověče nějaký problémy s dárky, že prej oni nějak museli vracet, jako tak.
1: To nebyly asi až tak úplně dárky, ne?
0: Tak prej to netikalo, no, tak nevím. Za mnou chvíli se na to mrkneme a samozřejmě do té doby jen to nejlepší z muziky, Mel Smith.

0: Smith tady u nás na Frekvenci 1, no a také americká delegace v Japonsku vraceli dárky, které tam dostali. Co na to Jan Kraus?
1: Jan Kraus a blondýna.
2: Členové delegace doprovázející amerického prezidenta Donalda Trumpa se před odletem z Pekingu hromadně zbavovali věcí, které v Číně dostali. Vyhazovali také své mobilní telefony, které měly jen na jednorázové použití v Číně. Co vy na to?
3: Bude to napsané jako, že to vypadá, to dělali ze svý vůle, oni to nedělali ze svý vůle, oni to dělali z důvodu bezpečnostního nařízení. Při cestě tam museli nechat všechny svoje věci, doma dostali ty telefony na jedno použití a při cestě zpátky to, co dostali na to jedno použití, museli nechat tam. Tam pak, když se vrátili, tak se dostali zpátky k těm svým přístupům. Tak ono, kdybychom to chtěli říct stručně, je to respekt ke kybernetické vyspělosti Číny.
2: Dobře, ale co ty ostatní dárky vůči tomu hostiteli, že prostě vyhazuješ jeho dárek jako před jeho domem?
3: Ty se typicky začala starat o srágory, jako jsou dárky, a možná by zastřelili amerického prezidenta. Myslím, že to je jedno, hlavně, že máme tu kachničku.
4: Jan Kraus a blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
0: No a my už samozřejmě míříme opět za tím nejlepším z muziky. V tuto chvíli jsou tady připraveni Mandraže. Hledá se, že nám i vám přejeme krásné nedělní ráno. Den bude jako korálek, tak si ho pojďme všichni společně užít.

0: Rok se ti ve 6:45 v neděli po ránu tady u nás na Frekvenci 1. No a když jsem mluvil o tom, že dnes nás čeká den jako korálek s modrou oblohou, vysokými teplotami, to úplně svádí ke grilování. A k tomu samozřejmě patří i nějaká dobrá obloha, nějaký salátek. Něco takového prostě, co nám tak, jak se říká, odlehčí při té nedělní pohodičce někde venku. V každém případě, mně už se mnohokrát stalo, že jsem třeba v salátu našel nějakého slimáka, jo, když jsem si ho koupil. Takže je potřeba to probírat, je to potřeba trošku probrat, pročistit. Ale jednomu Australanovi, tak ten minulý týden, když si koupil salát, právě aby si ho udělal jako přílohu ke svému jídlu, tak si představte, že v tom sáčku objevil žabku. Normálně jako živou, ale živou žabičku, krásně zelenou, nebyla vidět. Takže ji samozřejmě vyfotografoval a prozradil, že neskončila na grilu. A že když tedy sáček otevřel a zjistil, že tam má takovéhleho návštěvníka, takže ji donesl k blízkému jezírku, které tam měl u domu, a tam ji normálně tedy vypustil. Já si jen říkám, že škoda, že ji neskusil políbit. Třeba by se mu z něj vyloupla krásná princezna, no a nebo on by se stal žabákem.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Missy, ale také One Republic. No a chybět nebude ani velmi úspěšná, skvěle vypadající, ale hlavně s fantastickým hlasem J.Lo. Myslím, že latino rytmu takhle po nedělním ránu není nikdy dost a pokud se právě probouzíte, tak tohle si myslím, že je na vstávání naprosto ideální. Už za malou chvíli také čerstvé zprávy.
1: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu a já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance a já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a s nimi samozřejmě ve studiu už připravena i Lucie Šmíková.

0: dovolené. Policisté budou od června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a hodně navštěvovaných rybnících a pískovnách. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počet utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech, řekl to ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
1: Co budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel? Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
0: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla. Podle informací České televize dokonce o třetinu. Nejmenší zájem je kvůli vysoké ceně o velké byty. V nových bytových domech tak staví především garzonky a dvougarzonky. Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na třetím místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta přivítá čtvrtý Hradec Králové. Pátý Jablonec hostí v severočeském derby šestý Liberec.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Ráno máme slunečné, má tak být také dopoledne. Postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a teploty hodně vysoko, 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Zpomalte na D1.
4: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 295. kilometru ve směru na Ostravu. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez náhod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: A po zprávách pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 dnes s Tomášem Fílou. Hezké ráno.
5: Krásné dobré ráno samozřejmě přeji všem, nejen tobě. A já jsem tady našel takový zajímavý článek, který by možná mohl být receptem na spokojené manželství. A člověče, nebude to jen tak, protože týká se to francouzského prezidentského páru, kdy prezident je vlastně hlava státu, je to ta nejvyšší instituce, která vlastně vůbec je. A představ si, že vlastně nábor zaměstnanců do Elizejského paláce musí procházet přes jeho ženu.
0: No.
5: To je docela zajímavý.
0: Žena by měla mít vždycky poslední slovo, co?
5: Tak toho jsem se právě bál. Tak pojďme na to nejlepší z muziky Freddie Mercury, Alanis Morissette nebo Gigi D'Agostino právě teď na Frekvenci 1.

0: Po sedmé na Frekvenci 1. Miluška Bittnerová s Janem Krausem jsou samozřejmě stálicí tady u nás na Frekvenci 1, ale my jsme ji v týdnu pozvali jako hosta. Míra s Lubkou se jí zeptali na to, jak jí vlastně změnilo mateřství.
1: Ale já mám pocit, že všechno, co bylo před Betinkou, jako kdyby nebylo a jako kdyby se nepočítalo, jako že to je cizí život a teprve teď, co je Betinka, tak je to ten opravdový život. A byla jsem prostě děsně hloupá, že jsem jako nechtěla dítě, já jsem opravdu neměla jako potřebu a jako to opravdový štěstí zažívám teď a jako fakt jsem jako šťastná. To je hrozně divně říkat takhle na vás.
0: Obrovské proměny zažila Miluška Bittnerová právě díky své krásné dceři. My blahopřejeme, gratulujeme a samozřejmě ať si to užívá. Co je ale stálicí, je Kraus s blondýnou tady u nás, který samozřejmě nesmí chybět v našem vysílání.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
4: Rozlačovat si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
5: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
4: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
5: Kraus a blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: osmé na frekvenci 1. Fantastický heaven, tedy do nebe. Možná nás tam vezme teď v krátkých zprávách i Lucie Šmídová, která už je tady se mnou připravená ve studiu. Krásné ráno.
1: Hezké ráno. Myslím si, že hokejové fanoušky vezmu. České hokejisty čekají ještě dvě utkání, ale už nyní mají jistotu, že čtvrtfinále mistrovství světa nemine. Razítko české účasti mezi nejlepšími osmi týmy dala večerní prohra Švédů s Norskem 2-3. Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou, informačním systémem správy voleb. Projekt se má ale nakonec odložit.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zpomalte na D1.
3: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 295. kilometru ve směru na Ostravu. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Ono to možná vypadá, že vlastně takový zpráva se nemá vlastně vždycky po zprávách jakoby co dělat, že jo, ale já tě furt vidím, ty furt někde scháníš nějaký informace, furt něco píšeš, furt někde scháníš nějaký zvuky, jako ty se prostě nezastavíš.
1: Nezastavím, běhám po celém baráku a scháním informace.
0: No a taky si občas odskočíš na kafe.
1: No u toho kávovaru, tam bych nazbíráš těch informací.
0: Ano, ano, sice.
1: Jenom to není moc publikovatelný.
0: Ano, nikdy se je nedozvíte, ale když se tady sejdou zprávařky našich rádií, tak musím říct, je tady rozhodně veselo a my vám k tomu nedělnímu probouzení posíláme jen to nejlepší z muziky. Krásný duet Evy Farné a Miráje.

firmy, tak mám tady teď jeden takový krásný článek, který je možná vlastně jistým receptem na šťastné manželství. Týkat se bude francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a o jeho 24 let starší manželku Bridget Macronovou. Ačkoliv se to tak nezdá, tak ale hlavě státu spolupracovníky do Elizejského paláce v Paříži vybírá právě ona. Není to sice oficiální zpráva, ale je to taková ta šuškanda, o které se mluví, o které se ví, a zejména všechny uchazečky, které chtějí pracovat v prezidentském paláci, tak vlastně všechny jejich fotografie chce právě Bridget Macronová vidět dřív, než vůbec uchazečky budou pozváni do prvního kola k přijmutí. Pravdou je, že Emmanuel s tím nemá vlastně vůbec žádný problém, ví, s kým žije, proto je také ve svém úřadu obklopen zejména muži, a když se na to zeptali právě jeho manželky, prezidenta, tedy Bridget Macronové, tak ona řekla, je to naprosto, naprosto jednoduché. Ženy jsou velmi, velmi dravé, a protože ona ze své podstaty je žárlivá a nestydí se za to, klidně o tom mluví, tak říká, že chce vidět prostě, kdo bude pracovat. Pravdou je, ale že se tady může velmi lehce stát, že nějaká schopná spolupracovnice prezidentského úřadu, prezidentské kanceláře, tak nemůže být odmítnuta jenom proto, že vypadá krásně. No, zda je to dobře, či ne, to asi nikdo z nás nemůže rozsoudit, ale každý na to máme svůj názor. Co je ale důležité, že tohle manželství trvá už přes 19 let. A to si myslím, že je jasným důkazem toho, že ať to má každý, jak chce. Hlavně, že jsou v tom oba spokojení a úžasně to funguje. Za malou chvíli si dáme třeba Sean Bakera nebo také skupinu Jelen.

0: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
1: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
2: Žádná kouzla?
1: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
3: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: No a samozřejmě s nimi ve studiu už je opět připravena i Lucie Šmídová. Krásné ráno.
5: Pěkné ráno. Placení daně z nemovitosti se blíží. Čeští hokejisté mají jisté čtvrtfinále. Na nehodu pozor na D1 u sjezdu na Nový Jičín. Blíží se termín, do kdy musí být zaplacená daň z nemovitosti. Nejpozději do první.

0: pravidelné testování kvality vody na koupacích místech. Podle pondělních rozborů je voda na většině míst výborná. Dobrovolníci čistili Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny odpadu.
1: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci Vrchlabské škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během dvou dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Tajná služba Spojených států vyšetřuje údajnou střelbu v blízkosti Bílého domu, informoval o tom server CNN. Podle reportérů byly slyšet desítky výstřelů. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Páti Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
2: Frekvence 1.
0: Počasí. Ráno máme slunečné, ještě dopoledne bude většinou slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnosti přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a teploty tropické. Nejvyšší denní 25 až 29 v západní polovině Čech až 31 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: Pozor, bouralo se na D1.
4: S opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D1 na 311,5 km ve směru na Ostravu. Zdržení se zde však netvoří. Do prvního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: 3 minuty po 8. Pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 a taky Tomáš Fíla. Krásné ráno.
5: Krásné ráno nejen tobě, ale i všem našim posluchačům. Samozřejmě dnes slaví svátek všechny Janičky. Tak my nesmíme zapomenout popsát Jani Knížkový.
0: No jasně, Jani, všechno nejlepší.
5: Takže Jani samozřejmě od nás ze studia, ale těch gratulací dnes bude určitě velké, velké množství. No a když už jsme tedy u těch oslav a ty si k tomu ještě přidala dobré zprávy o počasí dnešním, tak já pro vás budu mít něco, co by vás mohlo bavit celý příští týden. A to jsou významné dny příštího týdne, které si budeme připomínat, aneb dám k tomu takový podtext. Každý den je důvod k oslavě.
0: Takový kalendárium.
5: Ale každý den se buď dobře najíme, anebo to něčím dobrým aspoň spláchnem. No a my odstartujeme naprosto stylově, protože nás čeká třeba Láska v housce. Xil X a Olga Lounová. Hezké ráno.

0: Savage Garden na Frekvenci 1, máme tady přesně 8:45, krásné nedělní ráno, ještě jednou vám přejeme. No a teď se budeme věnovat vlastně významným dnům celého příštího týdne, protože každý den by měl být nějaký ten důvod k oslavě, tak proč si ho nedat takhle pěkně oficiálně. Když se podíváme na dnešní den, tak to je Národní den honu na poklady. Myslím si, že lepší počasí jsme si proto ani psát nemohli. Začneme pondělkem, 25. květnem. To tady máme Mezinárodní den ručníků. No tak nevím, jak se zrovna tenhle svátek slaví, ale prostě froťáci mají svůj pondělní den. V úterý 26. května tady máme Národní den papírových letadel. Tak vlaštovky jsme si dělali tak nějak všichni, takže víme. Ve středu máme den beze strachu. Ve čtvrtek je Národní den hamburgerů. Naprosto ideální. Myslím si, že tuhle pochutinu máme asi všichni rádi. No a k tomu se ještě přidává i Světový den her a to se dá krásně spojit dohromady. Jen pozor, aby se vám pak nepřilepila figurka na prsty, až je budeme mít opatlaný od toho hamburgeru. Máme tady pátek, tedy 29. květen a to je Mezinárodní den ochránců míru. V sobotu si připomeneme Evropský den sousedů, ideální čas na seznámení anebo nějakou společnou grilovačku. No a v neděli příští týden je den otevírání studánek. Tak pěkně ten týden zalijeme. No a kdo by se nechtěl ohýbat ke studánce, může si vzít něco sebou třeba do čutory. Za malou chvíli Cranberries nebo také Aneta Langerová, Dermot Kennedy. Je toho spousty, co tady pro vás na Frekvenci 1 máme.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Jeden z největších hitů skupiny Cranberries Dreams na Frekvenci 1 je tady 8:30. A to samozřejmě znamená jediné, že se mnou ve studiu opět Lucka Šmídová.
1: Hezké ráno, pohřešovanou 11letou dívku z Jihlavy našli v sobotu večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. Dnes proběhne další demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu. Lidé budou protestovat proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Hokejisté Caroliny udolali v play-off NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš chytil 23 z 26 střel.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D1.
3: S opatrností míjejte dopravní nehodu na dálnici D1 na 311,5 kilometrů ve směru na Ostravu. Zdržení se zde však netvoří. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: No a nás už za malou chvíli bude samozřejmě čekat i Kraus z Blondy. No, ale do té doby si dáme ještě poetiku a jejich půlnoc takhle po ránu v neděli. Tak pojďme na to.

0: Poetika je půlnoc na frekvenci 1, 4 minuty po půl deváté. No a před námi Jan Kraus. Je to pár týdnů, co kriminalisté ohlásili ukradení lepky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Teď se našla, co s ní zloděj udělal a co nakonec Jan Kraus prozradil sám o sobě.
1: Jan Kraus a blondýna.
2: Kriminalisté už mají lepku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi, zalil vzácnou relikvii do betonu. Lepku se ale expertům podařilo z betonu vyjmout. Muž nesouhlasil s vystavením lepky a chtěl jí pohřbít v řece. Co vy na to?
3: No tak je vidět, že trošku indisponovaný psychicky. Minimálně zvláštně disponovaný, ale docela rychle to teda našli, ku podivu. To tedy patří gratulace k tomu. A tak to vidíte už z toho, že jí chtěl pohřbít jinak a tak dále, tak ten trošku je upjatej a myslím si, že ho čeká nějaká další práce s tím stavem mysli.
2: No jo, no tak ale ono zase jako co si budem, jako to, že tam ta Zdislava si léta letoucí ležela v hrobě a oni jenom kvůli tomu, že jí papěž svatořečil, tak jí vyndají lepku a takhle jí vystavějí, zbytek tam nechali. Ne, nenechali, zbytek ještě porozdávali, nějaký kostičky jsou po různých jako jiných kostelích, ono jako je to zvláštní. To zase...
3: Miloško, nenervuje mě to nějak.
2: Ne.
3: Jako, že bych si večer říkal, jak to bude se Zdislavou zítra.
2: Ne,
3: jako nechám to lidem. A těm, co na tom mají nějaký pocit soustředění, koncentrace a zájmu, já mezi ně nepatřím. Samozřejmě by se patřilo na herce předvést velký průnik do zájmu o umělecké památky. Ale to já to nedělám, protože jsem prase.
4: Jan Kraus a blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na frekvenci jedna.
0: Dozvěděli jsme se spousty zajímavých věcí a my k tomu přidáme i to nejlepší z muziky. Čeká nás Imany na frekvenci 1 a z hudební nabídky třeba už za malou chvíli také Bon Jovi, ale užívejme si to nedělní vstávání.

Paris a skupina Bon Jovi na rádiu Bonton krátce před 8:45. Myslím, že když v roce 1983 musela na Eiffelově věži uvolnit místo, nebo část schodiště musela uvolnit místo výtahu, který tam byl instalován pro turisty, který je vyváží až na samotný vrcholek Eiffelovy věže. A tyto části toho schodiště se tenkrát rozprodávaly po kouskách, 2¾ metru schodiště, 14 schodů na něm bylo. Tak si představte, že v tento týden se vydražila právě část tohoto původního schodiště v rozměrech, o kterých jsme tady hovořili, za neuvěřitelných 450 tisíc euro. No to je fakt šílený. 1,4 tuny vážící schodiště. Prostě kousek schodu z Eiffelovky. V roce 83 to bylo za babku, ale teď po letech 450 tisíc euro. To je krásný. No, pokud máte domeček a na něm půdu a třeba nějaké poklady po babičce, mrkněte, jestli se tam něco takového neválí. Kus železa a podívejte se, může to vydělat pěkný balík.

a Depeche Mode na frekvenci 1. Máme tady 9. hodinu raní, no a v té příští hodince budeme hrát samozřejmě i to nejlepší z české hudby. Dáme si Krištofy, chybět nebude ani Bruno Mars.

0: Nejlepší brigády mizí dřív, než většina studentů vůbec začne hledat. Poptávka totiž začala růst už před měsícem. Na léto je zájem o brigádníky v cestovním ruchu, zemědělství, na koupalištích a také na festivalech a dalších nárazových akcích. Plní se i místa ve skladech a restauracích. Mnoho firem nabízí i kancelářské práce. Často tak řeší zástupci za dovolené. Policisté budou od června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a hodně navštěvovaných rybnících a pískovnách. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl to ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
1: Co budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel? Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
0: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla, podle informací České televize dokonce o třetinu. Nejmenší zájem je kvůli vysoké ceně o velké byty. V nových bytových domech tak staví především garzonky a dvou garzonky. Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdninami při tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na třetím místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta přivítá čtvrtý Hradec Králové. Pátý Jablonec hostí v severočeském derby, šestý Liberec.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Od rána máme slunečno, mělo by tak být i během dopoledne. Postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojediněle přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a teploty vysoko, 25 až 29, v západní polovině Čech dokonce až 31 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A jdeme se podívat, jak vypadá provoz na našich dálnicích.
3: S opatrností mídějte dopravní nehodu na dálnici D1 na 311,5 kilometrů ve směru na Ostravu. Zdržení se zde však netvoří. Do vrchního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Po zprávách pokračuje víkendové ráno a Tomáš Fíla.
4: Já vás samozřejmě všechny zdravím a mám pro vás připravenou už za malou chvilku parádní tip na výlet do krásného města, kde se výborně najíte. Můžete si tam užívat, jak říkají mladí, jako chill, takže chillovat tam můžete. A můžete si tam i hrát a obdivovat neuvěřitelné skvosty. Za malou chvíli prozradím víc, nebo máš nějaký tip? Luci?
0: Absolutně mě nenapadá co, ale počasí ideální, takže se těším.
4: Počasí ideální a kdyby vám to dnes nevyšlo, tak budete mít čas až do září. Ještě to prozradím. V každém případě my už teď míříme k tomu nejlepšímu z muziky Enigma, Don Omar nebo Lost Frequencies. Právě teď jsme Frekvence 1.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Mám chytrou lednici a jediné, co zatím udělala, je, že jednou pípala kvůli otevřeným dveřím. Nešlo by koupit normální hloupou, co si hledí svýho, Radek 57 hlavičků brod.
2: A já jsem se na to zvěk, člověče, na tohle. Nejdřív mě to jako, říkám, pípá, svých měl zavřít.
1: A proč to pípá? Jo, že
2: když to nechal otevřený, jo. Proč to pípá, pak už to jako nevnímáš, jsi tam v tý...
1: A nezavřeš to ani.
2: No, pak někdy jo, jako.
1: Já teda nemám rád takový to bzučení, jak jako ty lednice, jako víš, jako jednou začnou bzučet třeba v noci.
2: To mám v pracovně.
1: No nejhorší, když třeba taková situace, ne, že bys to stávalo nějak často, a manželka tě vyhodí z ložnice, že jo, tak mě hrozně štve to bzučení.
2: Typ. A nechceš si lehnout v obyváku.
1: No to my máme jako jedno a to samý vlastně u obyváku v kuchyni a ona stejně, ona je slyšet i do chodby, kdyby se lehnul jako na chodbu, tak ona prostě bzučí, no.
2: A tak vyhoď tu lednici. A dělej lednice jako do ložnice, ne? Když bude nějaký
1: jo,
2: problém.
1: Jo, že vždycky, když mi máma, teda máma. Vždycky, když mě manželka vyhodí jako do kuchyně, tak vezmu lednice a dám jí do ložnice.
2: No.
1: A jí bzučí tam.
2: Přesně tak, jako. A ona přileze.
1: A lednice.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senko jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznesové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepy a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: Teď se fotím já.
8: Řekni Epet.
10: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
11: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
10: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
12: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Streets of Philadelphia a Bruce Springsteen na Frekvenci 1. Máme tady 9:30. Za malou chvíli tady bude také 7 faktů Honzy Dětka, ale nebudeme předbíhat. Mnohem aktuálnější jsou i aktuální čerstvé zprávy. A ty už pro nás mám připravená Lucka, ahoj.
1: Dobré dopoledne. České hokejisty čekají na mistrovství světa ještě 2 utkání, ale už nyní mají jistotu, že jsou ve čtvrtfinále. Razítko české účasti mezi nejlepšími 8 týmy dala večerní prohra Švédů s Norskem 2-3. Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou informačním systémem správy voleb. Projekt se má ale nakonec odložit. V Brně dnes pokračuje sjezd studentských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluví bavorský premiér, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A teď krátce po 9:30 zkontrolujeme nedělní provoz.
3: Všechny dálnice jsou aktuálně bez nehod a díky mírnému provozu také bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: No a my k tomu samozřejmě přidáme to nejlepší z muziky, a když už jsme tady nakousli Honzu Dětka, který vždy přináší 7 faktů o nějakém významném umělci, tak prozradím, že řeč bude právě o Philu Collinsovi a ten za to stojí. Teď my si ovšem dáme Jermaine Jackson společně s Pio Zadorou. Rozjedeme to tady 2 minuty po 9:30. Tak kdo máte chuť se protáhnout a právě vylízáte z postele, tak tohle je nejlepší na rozcvičku. Pojďme na to!

0: krátce před 9:45 tady u nás na Frekvenci 1. No a už za malou chvíli se přeneseme do poloviny 80. let a připomeneme si tak velký hit Phila Collinse. Kdo s tím přijde? No kdo jiný než Honza Dědek.
1: 7 faktů Honzy Dědka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Nechybělo mnoho a z téhle původně instrumentální demonahrávky nikdy nic nebylo. Nejspíš by skončila v koši, ale pak se objevil film s Rachel Ward a Jeffem Bridgesem, kam režisér nutně potřeboval písničku a Phil Collins mu ji nabídl. Moc se mu totiž údajně líbilo poprsí hlavní představitelky.
1: Zaprvé.
3: Původně se ta skladba jmenovala How Can You Just Sit There? Phil Collins ji napsal v roce 1981 během nahrávání svého albového debutu Face Value. Nakonec ji na něj však nezařadil. Prý mu přišla ze všech jeho balad nejslabší.
2: Za druhé.
3: A to navzdory skutečnosti, že byla inspirována jeho rozvodem s první manželkou Andreou.
1: Za třetí.
3: A nedostala se ani o rok později na jeho další album Hello, I Must Be Going.
2: Za čtvrté.
3: V roce 1983 začal režisér Taylor Hackford natáčet film Against All Odds, u nás později uvedený pod názvem Všemu navzdory. A jako autora titulní písně si vybral Phila Collinse. Konečně tahle odstrokovaná skladba došla uplatnění. Stačilo jí pouze opatřit textem.
1: Za páté.
3: Získala cenu Grammy a byla nominována na Oscara a Zlatý globus. V britské hitparádě vyšplhala na druhou příčku. Na vrchol tamního žebříčku to s ní nakonec dotáhli jiní. Nejprve v září 2000 Mariah Carey v duetu s irskými Westlife a o 5 let později Steve Brookstein, vítěz první řady X Factor.
2: Za šesté.
3: Oproti tomu v USA se písnička Against All Odds stala prvním ze 7 singlů Phila Collinse, které si v 80. letech podmanili tamní žebříček. A když se k tomu ještě připočte stejný úspěch písničky Invisible Touch se skupinou Genesis, není divu, že byla Amerika Philem Collinsem tak trochu přesycena. V 90. letech se tak stal terčem kritiky a byl označen za symbol ubohého popu.
1: A konečně za sedmé.
3: Phil Collins později přiznal, že ho tahle kritika dohnala až k sebevražedným myšlenkám. Naštěstí si tehdy od hudby jen na čas odpočinul a nakonec se k ní zase vrátil. Tady je na Frekvenci 1 jedna z jeho nejhezčích balad, Against All Odds.

0: Máte, tak takhle krásně my si na Frekvenci 1 hrajeme a Honza Dědek nám k tomu dá ještě i důležitý výklad a dozvíme se tak spousty zajímavých věcí. Já už ovšem ve studiu nejsem sám, zdravím i Verču Elhotovou, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: No tato tady samozřejmě po mně celé pse vezme, na co se mohou posluchači těšit?
1: Na tradiční nedělní program.
0: Tak tradiční nedělní program, řekli jsme to
1: stručně,
0: naprosto.
1: Jasně,
0: jasně, řekli jsme to naprosto přesně. My vám ještě docela určitě zahrajeme třeba Offenbacha, takže máte se na co těšit. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a Verča je teď u kormidla.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: A věm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Romantika v podání Celine Dion na frekvenci 1, která vám hraje z muziky opět jenom to nejlepší. Pomalu, ale jistě se blíží 10. hodina. S vámi už je Veronika Elhotová. Krásnou neděli a pojďme na muziku, kterou se zahrajeme v příští hodině. Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: chviličku zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
3: To za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
6: Comic-Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Švídová, hezké dopoledne.
8: Pěkné dopoledne. Vlaky na Polsko a Slovensko jedou po jedné koleji. Placení daně z nemovitosti se blíží. Čeští hokejisté mají jisté čtvrtfinále. Na hlavním železničním koridoru do Polska a na Slovensko po sobotním vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží obnovili provoz po jedné koleji. Hasičům správy železnice v noci na dnešek podařilo vrátit zpět na koleje nákladní vagóny. Před chvílí opravili kolejiště. Událost se obešla bez zranění. Škoda je zhruba 2 miliony korun. Blíží se termín, do kdy musí být zaplacená daň z nemovitosti. Nejpozději do 1. června ji musí zaplatit více než 4 miliony lidí. Maximálně do zítřka by měli všichni majitelé nemovitostí mít od finanční správy informaci, o jakou jde částku. Rozesílá je do datových schránek a e-mailu a také poštou. Dobrá zpráva je, že se letos výše daně nezvyšuje. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou hrozbou pro další rozvoj lesů. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
9: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300

0: Jika má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Páti Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Od rána máme slunečno, má tak vydržet celé dopoledne. Postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. A to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a teploty hodně vysoko, 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Zdržet se teď můžete na D1 mezi 123. až 125. kilometrem směrem na Brno. Silničáři tady zavřeli pravý pruh, za Jihlavou se pojede pomalu až do 13. hodiny, tak opatrně. Šťastnou cestu a příjemný poslech Frekvence 1, teď už s Veronikou Elhotovou. Hezké dopoledne.
3: První prázdninový radiokemp Frekvence 1 se pomalu, ale jistě blíží a vy naši posluchači u toho samozřejmě nesmíte chybět. Kam za vámi letos vyrazíme a na jakou známou kapelu se můžete těšit, tak to si povíme už za chviličku a nemine nás ani tradiční narozeninová rubrika. Tak mi posílejte vzkazy s přáním na číslo 736 300 444.
2: To nejlepší z muziky a

0: bude 10:45, krásné nedělní dopoledne z frekvence 1. Máme květen, ale protože to letí jako blázen, tak už za měsíc a pár dnů vypuknou prázdniny a o prázdninách za vámi tradičně, tak jako každý rok, vyrazíme do českých a moravských kempů, přátelé. Ten první už zahájím já s mým kolegou Ondrou Kubalou opět a vypukne ve středu 8. července ve 14 hodin v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. A vy, kdo za námi dorazíte, budete opět součástí live vysílání, a to přímo z kempu. A nebude pro vás chybět spousta soutěží, zábavy, taky si opečeme špekáčky a co víc, i letos se můžete těšit na koncerty. A jako první se letos na radiokempu Frekvenci 1 představí kapela Opět a Radeček Trio. Živý koncert začne hned po vysílání v 19 hodin a program pak zakončí náš Ondra Albrecht se svojí afterparty. Takže si pište do diářů 8.7. Kemping Rožnov pod Radhoštěm. Doražte a společně s námi oslavte začátek prázdnin. Vstup na akci je zdarma a my se na vás moc těšíme.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mám rád to ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
2: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
8: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Muziky hraje to nejlepší. Bude 10:30 a to znamená, že za chviličku už taky tradiční narozeninová rubrika. Stále ještě můžete posílat vzkazy na číslo 736 300 444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale jdeme zkontrolovat hlavní tahy a dálnice.
2: Všechny dálnice jsou aktuálně bez nehod a díky mírnému provozu také bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Konce.
0: Tak snad to vydrží co nejdéle. Mějte šťastnou cestu s Frekvencí 1 a jezděte opatrně.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

oslavenci jedná, ale budeme hrát taky Miraj a nebo Westlife pro naše oslavence. Máme 10 hodin 40 minut a přeju vám krásné nedělní dopoledne. To zas tak komu dneska popřejeme k narozeninám. Oslavencem je americký legendární písničkář Bob Dylan, který slaví 85. narozeniny. 81. výročí má americká herečka a taky bývalá manželka Elvisa Presleyho, Priscilla Presley. U nás přejeme všechno nejlepší zpěvačce Leoně Machálkové, která se narodila před 59 lety a narozeniny 53. má i bývalý profi fotbalista Vladimír Šmicer a 61 let slaví herečka Pavlína Mourková. A taky vy přejete prostřednictvím SMSek. Chtěl bych popřát k svátku věrné posluchačce, babičce Janě Tomaštíkové z Tlumačova na Zlínsku. Za celou rodinu jí přeje vnuk Kuba. No tak my se přidáváme a naší věrné posluchačce Janě přejeme všechno nejlepší k svátku, protože je to tak. Dneska je v kalendáři jméno Jana a taky Vanessa. Jméno Jana pochází z hebrejštiny a znamená Hospodine milostivý a Vanessa, ta má zase naopak irský původ a znamená krásná. Jinak Janiček je u nás víc jak 265 tisíc a Vanes necelých 5 tisíc. No tak dámy, posíláme kytičku, přejeme všechno nejlepší k svátku a na závěr hodně zdraví, štěstí a lásky všem dnešním oslavencům.

0: námi, za chviličku zprávy.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Hala, Jakub, hezké dopoledne.
3: Krásnou neděli s datem 24.5. je Jany. Nejlepší brigády mizí dřív, než většina studentů vůbec začne nějakou hledat. Kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. A přes 350 budov v Plzni, patřící 50 subjektům, je vybavených technologií detekce úniku vody je potřeba. A tady jsou detaily. Nejlepší brigády zmizí dřív, než většina studentů vůbec začne nějakou hledat. Poptávka totiž začala růst už tak před měsícem. Na léto je zájem o brigádníky v cestovním ruchu, také v zemědělství, na koupalištích a na festivalech, no a nebo dalších nárazových akcích. Plní se i místa ve skladech nebo restauracích. Mnoho firem nabízí i kancelářské práce, často tak řeší zástupy za dovolené. Kvůli déle trvajícímu suchému a velmi teplému počasí hrozí ve středních i severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí až do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat. Varování platí v hlavním městě a v nejbližším okolí v okrese Praha Východ i Praha Západ ve Středočeském kraji a v Ústeckém kraji taky na Lounsku, na území od Žadce k Podbořanům ve směru na západ na Doupovské hory ke Karlovým Varům. No a v Libereckém kraji pak v České Lípě a od České Lípy k Mnichovu Hradišti na Mladoboleslavsko směrem dál na sever. Přes 350 budov v Plzni patřících 50 subjektům je vybavených technologií detekce úniku vody. Řešení plzeňské společnosti NextDrop totiž umožňuje okamžitý zásah, který sníží spotřebu vody a ušetří nám peníze. Správci městských objektů už odhalili téměř 100 skrytých úniků a ušetřili 100 000 korun. Plzeň proto nasazuje detekci do dalších budov, jak říká radní města Plzeň Daniel Kůz a jeden ze zakladatelů firmy František Mach k tomu dodává.
4: Vyvíjeli jsme ten systém v řádově 3 roky, někdy od roku 2021 až do roku 2024, kdy jsme vlastně s městem Plzeň realizovali prvotní vlastně pilotní projekty a v roce 2024-2025 jsme vstoupili na trh a

0: na koupališti, na přehradách, rybnících, v řekách nebo na pískovnách. Teploty totiž dneska atakují 30. Jen v Jizerských horách, pod nimi na severu Čech a taky na severu Moravy a ve Slezsku, konkrétně pod Jeseníky a Beskydami, čekáme občas nějakou tu slabou přehánku. I tam se ale mraky k večeru rozpustí.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy teď v neděli předpolednem. Příjemné dopoledne přejeme všem, co držíte volant v ruce. Opatrní buďte v okrese České Budějovice. V Týně nad Vltavou se nám bouralo v Nádražní ulici. Hlášenou máme havárku motorkáře. Osobák s motorkářem, tak tuhle nehodu dokumentuje policie v okrese Vsetín u Krhové na silnici 57. Bouralo se taky na dalších místech. Dejte si pozor, v Kroměříži na ulici 1. máje v sobě jsou dvě osobní auta. Na Děčínsku, konkrétně v Děčíně, se rekonstruuje plynovod, takže zavřená je Kamenická ulice. A pozorní buďte také na Českolipsku ve Cvikově na silnici 836. Ta je uzavřena kvůli padajícímu kamení. Musí se to tam sanovat. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A přesně 4 minuty taky po frekvenci 1 po vlnách k vám přijíždí Veronika Lotová.
2: Doplula jsem zdárně na frekvenci 1 krásnou neděli. Tak jak tenhle týden dopadla hitparáda? O tom už za malou chvíli, co na sebe prozradil herec Marek Adamčík, který byl naším hostem, si poslechneme v polovině hodiny a nalákám vás i na čtení o tématech, které budou zajímavé hlavně pro dámy, včetně skvělých receptů. Tak pokračujeme a jdeme na to.
1: To nejlepší z muziky a ver.

našem vysílání mohli slyšet další díl české hitparády Frekvence 1. A jak dopadla, komu jste tentokrát poslali nejvíce hlasů, tak jdeme na rekapitulaci výsledků. Na třetí místo se až ze šestého vyšplhala písnička Právo žít od kapel Highland a opět Radeček. Když je prázdno, stáhne na dno dní. Druhé místo patří tentokrát skupině UDG a jejich songu Odlétáš, která mi

skupiny Olympic a sám říká, že jde o skvělé muzikantské spojení, protože s kapelou Olympic jsou podobně rokově naladěni a je to prý písnička opravdu hodná velkého ohlasu. No tak to můžete ostatně posoudit sami svým hlasováním. A svůj debutový český

0: atmosféru s intimní výpovědí a je křehkou, nostalgickou výpovědí o vzpomínkách, které se už nevrátí, ale stále v nás zůstávají. Tak máme za sebou rekapitulaci výsledků hitparády Frekvence 1, včetně dvou horkých novinek. Teď už máte hlasování ve svých rukou opět jenom vy. A hlasovat můžete, tak jak jste zvyklí, do úterního poledne na našem webu frekvenci1.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Týden Luna Bailando 11 hodin a 27 minut na frekvenci 1, která vám hraje to nejlepší z muziky. V týdnu nás navštívil milý herec Marek Adamčík a kolegové Lubka Smírou se ho ptali, jestli si pamatuje na své první rande, tak co odpověděl?
1: Na první rande v životě, tyjo, to nevím. Pamatuju si svoji první svatbu, to bylo někdy ve druhý třídě podle mě.
2: Neke,
1: jo, s Evou, která mi dala prstýnek.
2: Eva a Adam.
1: Byla to tenkrát už nebyla. To nebudu říkat příjmení, no, abych jí nějak
3: ne. No Adamčíková, ne?
1: No, jako vlastně
3: když to byla svatba.
1: Ale první rande, tyjo, to bych asi z hlavy dohromady nedal, no.
2: A byl jsi jako úspěšnej?
1: Nevím, byl jsem hodně, možná to bylo totiž, já asi jsem měl první rande a nevěděl jsem, že to je, takže jsem ani nepočítal, jestli jsem úspěšný nebo ne, já jsem asi, jako ty moje první vztahové eskapády byly takový spíš to přežít nějak a o nějaký úspěchy jsem se moc nesnažil.
0: Tak to prozradil herec Marek Adamčík, celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě U Radio Talk.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale čerstvé dopravní informace s Láďou Jakubem.
5: Dobré dopoledne, přejeme všem na cestách. Teď vás tam moc není, chápu, to jste všichni doma nebo na koupalištích. Přesto si dávejte pozor na pražském okruhu na D0 na 14,5 kilometru. Ve směru z Ruzyně na Moudletice máme nehodu nákladňáku s osobákem. A zavřená je silnice pod Lužickými horami na Libereckém kraji v okrese Česká Lípa u Cvikova. 836 je to zavřená kvůli padajícímu kamení, které se musí zasanovat. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Čaute, tu je Igor
1: z Holy
0: z kapely
1: No Name.
0: Zapni rádio
1: a vypni starosti.
0: Počúvate rádio Frekvencie 1.

DJ Bobo na Frekvenci 1, krásnou neděli. No a před námi opět pravidelná rubrika Tiskovin. Zítra totiž vychází nové číslo týdeníku Blesk pro ženy. A pojďme si říct, co zajímavého si v něm budete moci přečíst. Kvůli rodině přerušila kariéru, ale nelituje. Jak vzpomíná na tátu Jiřího, proč byla vlčí dítě a co obdivuje na svém muži, tak nejen o tom se v rozhovoru pro Blesk pro ženy rozpovídala herečka a taky zpěvačka Barbora Kodetová. Vrátila jsem se sama k sobě, říká. Každý v sobě máme vnitřního manažera štěstí. Ten rozhoduje o tom, jak se cítíme i chováme. V Blesku pro ženy zjistíte, jak s ním vyjít co nejlíp. Najdete tu i odpověď na otázku, jestli se dá zhubnout s umělou inteligencí. Není to nemožné, má to své ale. V květnu jsou dva úplňky. Ten, který nás čeká, se jmenuje Modrý. Astroložka v aktuálním čísle prozradila, koho čeká krize, koho láska a koho nový dům. Jako bonus tu najdete české retro recepty v moderní podobě. Nové vydání časopisu Blesk pro ženy už zítra v prodeji.

0: Frekvenci 1 dobrou chuť, pokud právě teď objednáte, objedváte a taky koběřu.
1: To jídlo objednáváte.
0: Ano, pokud
1: jídlo,
0: objednáváte jídlo, tak vám přejeme dobrou chuť a taky k obědu si zahrajeme to nejlepší. Lady

0: To je muzika mezi 12. a 13. na frekvenci 1, za chviličku už zprávy.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A Láďa Jakub, pěkné poledne.
3: Pěkné poledne. Roste počet řidičáků na drony, podvodníci okrádají brigádníky a na Slovácku si další zájemci o gymnáziu budou muset zaplatit. Tady jsou detaily. Roste počet lidí, kteří chtějí létat z drony a žádají tak o řidičák na dron. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 víc než za stejné období v loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131, přišla s tím Česká televize. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v České republice přesahuje 86 000. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů. Pozor, množí se nám falešné brigády. Kyberútočníci totiž přicházejí s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající si brigádu nebo rychlý přivídělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování různých aplikací, zmiňuje Deník. Ve skutečnosti se může ale jednat o promyšlenou past. Ešmejdi, jak se jim říká, totiž donutí své oběti zřídit si na své jméno bankovní účet a následně odevzdat přístupové údaje. Přes takový účet pak perou špinavé peníze. A pozor, oklamaným lidem totiž taky hrozí vězení, a to za spolupachatelství. Dobrovolníci nám vyčistili od odpadků skoro celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
4: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během 2 dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Žáci základních škol, kteří chtějí ve Zlínském kraji nastoupit na gymnázium, si budou muset zaplatit, respektive jejich rodiče. Volná jsou totiž místa už jen na těch soukromých. Projevilo se to, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních, jak tvrdí zástupci středních škol na Zlínsku, Uherskohradišťsku, v Setínsku i Kroměřížsku, jak píše iDnes. Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo ale nahrát zmíněným soukromým školám, jakž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve 4letém gymnáziu třeba jedna škola v Uherském Hradišti. Na teplické dálnici D8 z Prahy na sever Čech a dál do německého Saska má vyrůst další odpočívadlo. Stát má na Litoměřicku. Kvůli tomu se ale bouří obyvatelé nedalekých Dušníků. Bojí se totiž hluku. Žádají důkladnější posouzení dopadů stavby, adekvátní ochranná opatření a ideálně zastavení celého řízení.

0: dneska vylezou až k 31 a dál bude slunečno. Občasná přehánka nás může potkat v Jizerských horách a pod nimi a taky na severu Moravy a ve Slezsku mezi Jeseníky a Beskydami. Pondělní počasí bude taky slunečné, teploty se místy dotknou 30, no a podobně na tom budeme i v úterý. Ve středu se pak mírně ochladí.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Bez větších kolon, největší kolona je teď na 5 minut na D1 od Jihlavy na Brno, mezi kilometry 153 a 150, tedy v opačném směru z Prahy na Brno 150 až 153 u Velkého Meziříčí. Tam se totiž pracuje na silnici. Tak ať vám to dál dobře jede s frekvencí 1.

0: Květná Janička a taky Vanessa. Přejeme všechno nejlepší k svátku. No a jak vás Petr Jablonský bavil minulou neděli, to si poslechneme za chvilku a mám pro vás i nedělní frek z rubriky Zkus mě rozesmát. Před námi další nabitá hodina na Frekvenci 1, jdeme na to.
1: To nejlepší z muziky a ver-

0: samozřejmě tradiční zábavný program pro naše posluchače, nedělní live Petra Jablonského. Je to hodina skvělé originální live show s Petrem, která vás zaručeně pobaví. A tady už je malá ochutnávka z minulého týdne.
1: Dobrý den, tady je Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Teplice, Zdeněk.
1: Zeptám se, s kým byste si rád pohovořil?
2: Já bych chtěl s panem Trávníčkem.
3: Tak já teda zdravím samozřejmě, teda posluchače, který si mě vybral. No a co byste ode mě teda chtěl slyšet?
2: No tak chtěl bych se zeptat, jestli byste zazpomínal na to natáčení Tří oříšků, když asi často se vás na to ptají.
3: No tak je to samozřejmě otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Jako já skutečně už jsem na to zvyklý, že na mě volají princi.
2: Už na to i slyšíte.
3: No, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně. No teď teda zrovna jsem potkal jednu paní a slyším, volá princi, princi. Já se otočím a ona, ne pane Trávničku, pardon, já jsem jenom volal na svého psa. ale samozřejmě je to, jako od té doby se dá říct, že i ty vtipy, co vznikly vlastně na tu pohádku, já třeba bych vám mohl jeden říct, jestli znáte o té veverce, jak louskala ty oříšky.
2: Znám.
3: Ty ho znáte. Neznám to. Tak já vám řeknu. Veverka louská oříšky a teď rozlouskne první oříšek a tam šaty. Teď jako rozlouskne druhý oříšek, tam zase šaty. Třetí oříšek, tam svatební šaty. A ona si tak povzdechne a říká, já se z toho zblázním, já se kvůli té pohádce ani nenažeru.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.

0: Za okamžik máme 12 hodin 28 minut.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Vyťuša, to ale bude o tom, jak se aktuálně jede. Tak Láďo, pověs nám to.
3: Zdravíme teď všechny šoféry na cestách, teď třeba na východní Moravu do Zlínského kraje. Opatrně buďte v Kroměříži na ulici 1. máje, je nehoda dvou osobáků. Moral se taky v Beskydech na Frýdecko Místecku, dejte si pozor na silnici 35 u obce Bílá, je tam havárie motorky. A na Děčínsku dejte pozor přímo v Děčíně, na Kamenické třídě máme stavební omezení, rekonstruuje se tu plynovod, v místě se zpomaluje ubytovek na sídlišti. Tak přesně takhle by to mělo vypadat, jinak bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede třeba s Frekvencí 1 a Veronikou Elhotovou.
0: Šťastnou cestu.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Na Slovensku udeřil mimořádně silný blesk. Rána byla slyšet v okruhu 30 kilometrů. Co vy na to?
5: To bylo někde u Tater, ne?
4: Oblast mezi Košicemi, Prešovem a Michalovcemi.
5: No, tak tam ta příroda slovenská je jaksi mocná a divoká, velký hory, tak to člověk tak podvědomě už čeká, že tam to může mít trošku grády.
4: Víš, to praskne.
5: No taky jsou to Slováci, jsou emotivní, tak když bouřka, tak pořádná.
4: Přesně, tak na Tatrou se blízká, že?
5: No, tě, brate, no, taky právě, máte no. Pravdu, no. Tak konečně se blízko.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: nedělní live s Petrem Jablonským. Užijte si klidný a krásný zbytek slunečné neděle. Teď už mám pro vás ale to nejlepší z rubriky Zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Je tu další možnost nechat se pobavit, respektive Mikeš se o tom teď pokusí.
3: Moc hezký form. Stojí takhle Karel před zrcadlem, hladí si pleš.
0: Zase ten Karel.
3: No, no tak, dobře, tak Karel, dobře, tak Radek.
0: Ne, Karel, dobrý.
3: Dobrý, tak ještě jednou. Karel stojí před zrcadlem, jo, hladí si takhle tu pleš a pochvaluje se a říká, tyjo, 40 na krku a ani jeden šedivej vlas.
0: Přátelé, můžete posílat fóry nám do dvou schránek. Jedna je Mikešova, páni@frekvence1.cz.
3: No a ta druhá se nabízí dámy@frekvence1.cz.
1: Líbí se vám vtipy Jana?

0: O tu nejlepší muziku se vám stará Frekvence 1. No a do další hodiny určitě Jolanda Bikule, taky Erasure a nebo Marek Ztracený.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub.
9: Dobré nedělní odpoledne. Politici uklidňují vášně ohledně odsunutých Němců z Brna a Jižní Moravy. U školky ve Slezsku řádil svetovaný muž, mělo jít o školníka. A Polsko řeší falešné telefonáty a hrozby. A tady jsou detaily. Sudeční Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoli v nenávisti. V projevu k účastníkům sudetoněmeckého sjezdu to prohlásil šéf sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernd Posselt. Sjezd sudeckých Němců se konal poprvé v České republice. Jihomoravský hejtman Gröhlich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně za vítané a za přátele. Velký skandál teď řeší v obci Doubrava na Karavinsku. Na zahradě místní základní a mateřské školy se na konci pracovního týdne podivně pohyboval a odhaloval muž. Doslova tam poskakoval jako opice. Měl být sfetovaný a později skolaboval. Podle některých informací šlo o školníka. Policie incident potvrdila. Sociálními sítěmi u školy je video mužova počínání. Ředitel školy podal rezignaci. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou teď hrozbou pro další rozvoj lesů na východě Čech. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
10: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru a dalších hrozeb. Na poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal potom, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na neděli násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. A teď z Českého západu, z Karlovarského kraje. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard, které je součástí strategického projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů korun a je spolufinancovaný z dotací. Nová stezka po břehu jezera bude měřit 13 kilometrů, nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty, ale i bruslaře a taky interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero a informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
11: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila
6: po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit.

0: roku 2027.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí, úterý se sluncem a teploty do třicítky. Ve středu se přivalí trochu mraků a mírně se ochladí. Na konci týdne by se zase mělo trochu oteplit a zase bude slunečno. Ale pozor, kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Varování platí v Praze a v nejbližším okolí Středočeského kraje a na území Ústeckého kraje na Lounsku, od Žadce až k Podbořanům ve směru na západ na Doupovské hory a Karlovarsko a k České Lípě v Libereckém kraji, k Mnichovu Hradišti na Mladoboleslavsku dál na sever.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. D1, 32. kilometr z Prahy na Brno hlásí sražené zvíře na vozovce. Opatrní buďte na teplické D8, 71. kilometr na trase od Ústí nad Labem, od Ústí nad Labem na Německo, tam se po vozovce pohybují chodci. No a pozorní buďte na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě na silnici 55, máme hlášenu nehodu dvou osobáků. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1, kde právě teď startuje live s Petrem Jablon.
3: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
4: Dámy a pánové, krásnou neděli 24. května. Je po 13. hodině a na Frekvenci 1, jako vždycky, začíná váš live. Pořad, kterého se můžete zúčastnit. Naše linky jsou připravené na vaše telefonáty. Naši hosté, vzácní hosté, kterými jsou celebrity, jsou tady politici, umělci, všichni jsou připraveni na vaše všetečné dotazy, takže neváhejte a hned vytáčejte, po případě vyťukávejte na svůj telefon číslo 257 499. A my si takhle na začátek dáme pěkně tabáček a činasky.

0: Tak dámy a pánové, nedělní live začíná a první posluchač se dovolal na naše telefonní číslo právě v tomto okamžiku. Já ho zdravím. Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. S kým pak mluvím?
1: Zdravím tě, Petře, to je Ondra. A já se tě chci zeptat, jestli, bych se tě rád zeptal, jestli zde nějak chystá nějakou novou pohádku nebo komedii, protože řekněme si upřímně, všechny filmy, které natočil, jsou úžasné a skvělé.
2: Ano, on to je krásné, máte úžasný vkus, já vás zdravím samozřejmě, to je nádhera, takže byste rád nějakou pohádku nebo komedii, teda to byste radši?
1: Spíše z pohádku, tento.
2: A co tady byste třeba spojili tu pohádku s tou komedií? To je vůbec nejlepší. Co ty na to, Ondro? Pohádka, taková komediální pohádka s zajímavou pointou. Co ty na to?
1: Může být.
2: No třeba, já nevím, mě napadlo, kdyby třeba mohla být taková pěkná pohádka třeba o trpaslících. Kdyby jsme se dozvěděli, co dělá trpaslík v moři. Víš, co dělá takový trpaslík v moři?
1: Netuším.
2: Mikrovlnky. Chápeš to? No, to je ta poenta té pohádky, no. A nebo třeba o vodnících je vodnická pohádka. Kdybychom se dozvěděli, co mají třeba vodníci nejraději na manželstvích. No, co myslíš, co mají vodníci nejraději na manželstvích, no?
1: No, ženy vodníci, že jo?
2: Ale prosím tě, vodníci mají na manželství nejraději přece rozvody. No.
1: Jo, to je pravda.
2: No. A nebo třeba taková krásná pohádka o obrovi. Já si představuji takový obr a jmenovalo si to, co si dá obr k svačině. A jestli pak víš, co si dá takový obr k svačině?
1: Netuším.
2: No přece park s hořčicí. No, to jsou nápady, že jo, Ondro? To je nádhera.
1: To jsou dobrý nápady.
2: Máš ještě nějaký takový námět pěkný, že bychom dali dohromady ještě něco?
1: Nenapadá mě
2: nic, abych
1: řekl zatím.
2: Mohli bychom se třeba podívat na politickou scénu, taky krásná komedie, taky pohádky nám vyprávějí neustále a je to krásná komedie. Tak možná bychom mohli tam přemýšlet, že bych obsadil Babiše třeba s Okamurou, on to nádherný.
1: Ježiš, jen to ne.
2: Jen to ne. Tak by se to mohlo jmenovat. Jen to ne. Nebo případně a je to, ale to už bych ukradl, to už tady bylo dneska, už tady nejednou bylo.
1: To už tady bylo, že jo.
2: Ondro, já každopádně děkuji za tvoji poštouchnutí. Mě malinko poštouchnul a já se na tou pohádkou nebo komediální pohádkou zamyslím a kdyby něco, tak tady na Frekvenci 1 mezi 13. a 14. v neděli ti to sdělím, kdy bude premiéra, jo?
1: Jo.
2: Měj se krásně, jo. Já tě zdravím, ahoj.
1: Taky zdravím, pa Petře, díky.
0: Já taky se loučím, Ondro, ahoj. Dámy a pánové, tak první rozhovor dneska se Zdeňkem Troškou, toho jsme tady opravdu dlouho neměli, ani nevím, jestli Zdeněk tady někdy byl, takže Ondrovi děkujeme, no a samozřejmě i vy máte šanci s jakoukoliv známou osobností, kterou tady samozřejmě mám, ale je jich tady tak kolem stovky, tak já si myslím, že určitě si vyberete, ať už tedy z těch umělců nebo z těch politiků, všichni jsou připraveni, takže pojďte, vytáčejte právě teď průběhem další písničky, telefonní číslo 257 400 999.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, u mikrofonu Petr Jablonský, já vás zdravím a samozřejmě zejména vítám ve vysílání dalšího posluchače, který se k nám dnes dovolal. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhém konci?
1: Dobrý den, tam pan Bedřich.
0: Dobrý den, pane Bedřichu. Tak pane Bedřichu, s kým byste si vy rád pohovořil?
1: Pan Petr Pavel.
2: Ano, Bedřichu, já vás srdečně zdravím. Ptejte se, co byste rád věděl.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, ano, jste slušný, to oceňuji. Je něco jako já, máte moji školu.
1: Já jsem si se zeptal, co říkáte na hokej, jestli třeba pomířili ty Slováky.
2: Tak já samozřejmě hokej sleduji a je mi to blízké, jak tam lítají ty puky, protože já mám velmi dobrý vztah ke gumě. Zkrátka guma je guma. A já když tam ten puk takhle lítá, tak úplně to mi přijde, jako bych to byl já sám. Rozumíte?
1: Ano.
2: Jakoby ta guma, co tam lítá, prostě jako... Já jsem doslova jsem v tu chvíli přímo účasten té situace. Takže já to samozřejmě sleduji, doufám, i vy jste sledoval poslední zápasy?
1: Ano, včera, 3-2 pro nás.
2: Samozřejmě, co tomu říkáte, to bylo včera?
1: Ten gol měl platit, ten gol platil, to je správný.
2: Jo, myslíte, tam tento bruslí, jo?
1: Ano.
2: Ano, tak dá se říci, když se tak pohledneme za tímto gólem, že jsme opět bratry Slováky porazili levou zadní, doslova.
1: To je dobře.
2: Ano, to je velmi dobře. Takže hurá, hurá. Ať žije pryš, ať žije guma, ať žiju já.
1: Ano.
2: No, a já už se samozřejmě spíše než někam za ledem nebo podobně, já naopak se chystám na dovolenou někam za sluncem, rozumíte?
1: Ano.
2: To takový třeba hokejista, takový golman třeba, se velmi nerad opaluje. Víte, proč se nerad opaluje takový golman?
1: To já nevím.
2: No, protože nechce chytat bronz, ale zlato. Ale já si chytnu raději ten bronz. Co vy?
1: Zlato.
2: Bedřichu, vy chcete nachytat zlato?
1: Ano.
2: Aha, to bych vás chtěl vidět teda. Vy jste zlatý člověk. Možná někde ve vás to je.
1: Ano.
2: Jo, ale víte co, já myslím, že se zlatým ksichtem byste nevypadal úplně nejlépe.
1: Ne, jo.
2: Ne, já myslím, že ne.
1: Můžete vidět.
2: Já vlastně jsem vás nikdy neviděl, tak se můžete popsat třeba. Sluší vám to taky jako mě třeba?
1: Ano.
2: Jo? No vidíte, a mně třeba nejvíce sluší ten bronz. No. Bedřichu, vy jste zlatý člověk. Vy se mnou v podstatě souhlasíte, je to tak?
1: Souhlasím.
2: No tak vidíte, a to je důležité. Každý správný člověk se mnou souhlasí.
1: A chtěl jsem říct, pan Babiš je našlanej.
2: Jo, takhle.
1: A že Slováci prohráli.
2: Jo, myslíte, že pan Babiš naštvaný, že Slováci prohráli? Vy jste s ním nějak hovořil, nebo?
1: Ne, já si to myslím, protože on je Slovák.
2: Já myslím, že já jsem myslel, že jste člen ANO. Zníte tak aspoň. Neumluvil jste s ním o tom?
1: Ne.
2: Ale tak já myslím, že pan Babiš pořád říká, že je Čech, ne?
1: No, ale narodil se na Slovensku, ale...
2: No, to je pravda. Ale tak nějak možná už malinko zapomíná na své kořeny.
1: Asi,
2: já se mu zanívím a taky zapomínám, rozumíte? On je lépe zapomenout. No tak, Bedřichu, doufejme, že po tom mistrovství světa budeme spokojeni a že nebudeme chtít zapomenout a budeme slavit nějakou tu placku. Co? Bude bedna? Co říkáte? Bude bedna?
1: Bude finále.
2: No tak
1: Česko-Švýcarsko.
2: Takže bude zlato podle vás.
1: Ano.
2: No výborně, tak se budeme těšit, že to tak snad bude a já vám děkuji za vaše dotazy, mějte se moc hezky a zase někdy zavolejte, Bedřichu.
1: Příští neděli.
2: Jo, tak to se mám na co těšit. Tak naschle.
1: Naschle, no.
0: Já se taky loučím, Bedřichu, mějte se moc hezky, naschle, no.
1: Tak Vy taky, naschledanou.
0: A hezkou neděli. Dámy a pánové, pořad live pokračuje, tohle to byl Petr Pavel, tak trošku pohlednutím za hokejem, ale zároveň už jsme tak trošku malinko pokukovali po těch dovolených, samozřejmě i to můžeme probrat s kýmkoliv, koho tady mám, jich tady dost těch nejrůznějších celebrit a politiků, takže neváhejte a volejte právě v těchto okamžicích známé telefonní číslo, já ho zopakuju, protože samozřejmě opakování je matka a moudrosti 257 400 999.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: Dámy a pánové, tak doznívá Enrique Iglesias na frekvenci 1, tak jsme si trošku zatrsli takhle po obědě, ale teď už opět pojďme k těm rozhovorům s těmi celebritami a politiky. A já vítám ve vysílání dalšího z vás, který se dovolal. Krásnou neděli, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
1: Ahoj Petře, Monika.
0: Ahoj Moniko, tak s kým budeme hovořit?
1: Prosím tě, já navážu na pana Bedřicha a později pana Babiše.
2: Ano, dobrý den, Monike. Monike, krásný jméno. Vy jste ta moje Monike nebo jiná Monike?
1: No, vidíte to, ale já jsem Monike, ale Monika. Aha.
2: Jo, vy jste Monika, jo, takhle. No, já jsem si říkal, no, že Monika je teď zase se zahradníkem, tak asi to by nevolala. Oni mají nějakou jinou práci, nějak okupávají zahrádku nebo oraj něco. Oraj pole mé, nebo říkala něco takového. No. Takže, co byste Moniko teda jako ráda slyšela ode mě?
1: Hele, jednak co jste měl, pane premiére, jako premiérovský oběd, já, že jsem tady vařila lečo, vy jste měl určitě něco lepšího.
2: Ne, já jsem pracoval. Co nevím vůbec. Lečo, prečo? Když můžu pracovat?
1: Pro
2: Českou republiku. No, tak je to pravda. Takže jako moje strava je ta duševní, jsem vlastenec, dělám pro Čechy a zkrátka tak. No.
1: Dobře. No a co teda říkáte na ten včerejší hokej?
2: No, tak to dopadlo, jak jsem zařídil. No. V rámci československého přátelství a vy všichni pořád mi to vyčítáte, že se kamarádím s Ficem. Takže jsem samozřejmě díky přátelství s Ficem se to dohodl normálně, že zkrátka to bude takhle, že letos my, příští rok oni, my, oni, nebo respektive já jsem vlastně já i oni, takže je to jako jedno. Je to jedno, ale pro vás, protože máte to těžké, že teď první rok zase tady vládně, máte to, všetky to mají těžký a některý se s tím nemůžou smířit, tak jsem dal první rok, že my vyhrajeme. No, jsme to dali. Bude krásně a já mám hokej rád, protože samozřejmě já se snažím ze všeho vybruslit, takže...
1: To vám je podobný.
2: No, tak se na to dívám a samozřejmě se nemohl dopustit, aby to dopadlo jinak, takže jsme to domluvili. Takže Roberte, děkujem.
1: Jo, my taky děkujeme.
2: Ano, poděkujte mu pořádně, to kamarád, no.
1: No,
2: příští rok už to bude horší, no, samozřejmě, no. Jsme se střídat, prosím vás, jo. Tak jsme Čechoslováci, já jsem internacionál. Já jsem tady pro všetky, a je to pravda.
1: No. To uvidíme, pane premiére.
2: No, takže uvidíme samozřejmě a teďkon samozřejmě záleží ještě, aby jsme teda, no tak to čtvrtfinále máme, takže uvidíme, jak to bude dál a samozřejmě udělám všetko pro to.
1: Jak říká pan Bedřich, určitě finále.
2: No, když bude finále, tak já tam přijdu. Já jsem vlastenec, až vlaječkou na klope přijdu a kde domov můj,
1: pane Babiš,
2: na Tatrousa blízka hromy divo... To jsem blbý, já nevím.
1: Ale zpívat neumíte teda, to je těž.
2: Kde domov můj? Ne, to taky nejde, to je slovenská zase hudba.
1: Právě mi stalo na hlavě úplně všechno.
2: No, tak já jsem, mě málem taky stalo všechno, jak jsem zpíval ty hymny, tak úplně mě to vzrušilo, no. No, tak to je také, a to je také československé. Máme takové to spojené, jsme spojení, takže proč ne? Proč nespívat?
1: Myslíte, že byste nemohl zalobovat, aby se ty dvě republiky k sobě vrátily přece? Když máte to kamoště půjčá. No.
2: Ne, prosím vás, pěkně, my jsme se samozřejmě nemohli střídat v hokeji za prvé, to byla škoda, a za druhé, jako Slováci mě vykopli tam, neměli mě rádi, a je nechci, já chci jenom kamarádit s Ficem.
1: No, kdo ví.
2: Vám se to stýská, když tady máte mě, já jsem tady vaše Slovensko, já jsem tady vaše připomínka, jak by to mohlo vypadat. No?
1: No tak je bezva.
2: No, protože teď, na Slovensku byl ten Mečiar a tohleto a Mečiar Fico, tak tam už bylo plno, tam už jsem jako neměl jako tu šanci se uplatnit, no tak jsem emigroval sem a tady mě máte rádi. Máte rádi Slovákov a tohleto, no a teď jsem vám ještě zařídil vítězství v hokeji, takže neděkujte, to je dobré, neděkujte mi. Poděkujte mi. Nenechte se prosit, nenechte se prosit a děkujte. Jak říká Trump, buďte vděčná. Buďte vděčná trošku.
1: No jo.
2: No, to jo, tak dělejte. Děkuji vám, pane Babiši. No.
1: Aha.
2: No, co aha?
1: Tak to se ode mě asi nedočkáte.
2: No, tak v tom případě s váma končím. Naschle.
1: No jasně. Ale jinak dobrý, mějte se hezky.
2: Já bezlem, s Bohem.
1: Naschle.
3: Tak bohužel pan Babiš se nějak naštval, ale to by se nezlobíte, že jo?
1: Neměl náladu, víš co?
3: No, on má nějakou špatnou náladu dneska, nevadí. No. Ale každopádně já teda za sebe samozřejmě děkuju za telefonát, přeju hezkou neděli a zase někdy.
1: Ahoj,
3: nashledanou. Tak dámy a pánové, pojďme dál, nebudeme to zdržovat, pojďme na další telefonát, my si dáme nějakou muzičku a vy volejte. 257 400 999.
4: Posloucháte Live. Politici a showmeni na vaše

0: Tak dámy a pánové, trocha romantiky, samozřejmě z hříšného tance. A teď už se zase vraťme, přitančeme na frekvenci 1 do našeho studia, kde je spousta známých osobností, které čekají na vaše všetečné, nebetyčné dotazy. No a další z vás se dovolal právě teď. Krásnou neděli přeju a vítám v éteru, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
1: Dobré odpoledne, já bych opravdu poprosil a přimlouvám se za Miloše Zemana.
2: No, dobrý den. S kým pak, prosím, pěkně,
1: ano.
2: Nepřerušujte mne, teď hovořím já. Takže zaprvé. Dobrý den, s kým hovořím?
1: Já jsem opravdu Václav, ale vlastním jménem Tomáš, takže opravdu
2: velice... Počkej, Václav nebo Tomáš, teď, abych z toho nebyl jelen.
1: Teď Vašek, ano, opravdu.
2: Já jsem trošku nevěřící Tomáš. Ty jsi Vašek?
1: No, my jsme spolu tu opoziční smlouvu, opravdu by to chtělo nějak oslavit, blíží se to za 2 roky pomalu. To žádná Evropská unie nebyla nic takového, žádné obstrukce. Mohli jsme si svým způsobem, že to tak říkám, dělat, co jsme chtěli, opravdu, Miloši.
2: No a proč mi to říkáš, když jsem to vymyslel já?
1: No, tak trošku jsme to vymysleli spolu.
2: Ne, to jsem vymyslel já.
1: No to bych hovořil.
2: No a proč mi to říkáš, Vaško?
1: No, bylo by to krásné oslavit, opravdu.
2: Vaško,
1: bylo by to krásné.
2: Ty nějak divně mluvíš. Že ty jsi zase bral hormony, kikino. Já ti vždycky říkal, nepíchej si ten testosteron, zblbneš z toho.
1: No, no to má trošku vliv na ty hlasivky, no ale...
2: Já myslím, že to má...
1: národní produkt.
2: Jo, hrubý národní produkt má vliv na tvoje hlasivky, ano.
1: Ne, hrubý národní produkt to nezvýší, ale...
2: No, tak víš to, co, Vašku, přestaň brát ty hormony, zblbnul si a víš co, vracím ti tichání, od tečka mi onikej.
1: No, opravdu, já jste byl vždycky přísným, opravdu, teda Milšin.
2: To je blbec. Ale... Tak se měj hezky, Vašičku, a vyspínkej se hezky, jo, z té opoziční smlouvičky a horečky. Ahoj.
1: Ano, vždy ve střehu musíme být, děkujem.
2: Já jsem se asi moc opil.
0: No, tak... Už je pryč. Tak Tomáši, co tomu říkáte? Jak vás pan
1: jo,
0: Zeman?
1: Jo, tak dobrý, no.
0: Znáte ho, jako se Zemanem si nelze zahrávat, jako jo, to
1: no,
0: on
1: právě.
0: Jako... On takhle popoledně vráží vždycky po obědě, víte, nějaká slivovička padla, ale já doufám, že jste spokojen, že jste aspoň
1: jo, dobrý,
0: něco
1: jo.
0: Jste probrali trošku, že jo.
1: No.
0: Tak to zboslavte sám teda, jo.
1: No.
0: Dejte se krásně.
1: Tak jo, tak díky.
0: A zase někde zavolejte, naschle. Dámy a pánové, tak tady je nedělní live, kdybyste náhodou nevěděli, pokud jste zapli rádio právě teď, prosím vás, nebyl tam ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman, ale v podstatě jsou tady úplně všichni. Jinými slovy, od mikrofonu vás zdraví Petr Jablonský a já tady dneska nabízím ty rozhovory se známými osobnostmi, můžete se zúčastňovat. Já myslím, že minimálně ještě jeden rozhovor stačíme, takže přátelé, máte poslední možnost dnes. Ťukejte, telefonní číslo sem k nám je 257 400 999.

0: Dámy a pánové, na frekvenci a na právě teď doznívá Kate Ryan. Vy posloucháte nedělní live, což je pořad, ve kterém se můžete vybavovat tady se známými osobnostmi, konkrétně politiky, případně umělci. No a jeden z vás mi právě teď visí na drátě, se dá říci, jak si tady pouze pochopitelně,
1: jak se říká, že? Tak kdo pak nám to tam visí?
0: Dobrý den, tady frekvence je na Petr Jablonský.
2: Dobrý den, Petře, prosím vás, mohl byste pozvat pana Okamuru, že by nám něco řekl?
3: Ano, dobrý den, taky, já bych se nejdřív pozdravil, jestli dovolíte, že jsem slušný člověk, takže dobrý den, tady předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, kdo je na druhé straně, prosím?
2: Tady je Martin Karem u telefonu, pane Okamuro.
3: Výborně, prosím vás, neskákejte mi do řeči opravdu, protože když mi budete skákat do řeči, tak se nikam nedostaneme. My to točíme i na svoje sociální sítě, tak abyste to věděl. Jste jako paní Nora Fridrichová. No, takže ještě jsem nedohovořil, prosím vás. Jo, já budu odpovídat, na co já chci. Takže.
2: Já jsem vám nemohl dát otázku.
3: No, takže prosím, tady už to točte, prosím vás, dejte to na ty sítě, vidíte, co ten člověk dělá. Nenechá mě vůbec odpovídat na otázku, kterou ani nepoložil. Takže jako opravdu tohle to není, možná to je naprostý skandál. Takže já pokračuji. Takže konečně teď přišel okamžik, kdy se můžete na cokoliv ptát. Prosím, teď je to tady.
2: Dobře, můžete nám něco říct k tomu, co to provedlo s lidma, ta vaše nenávist, kterou šíříte, ohledně setkání v Brně, které teďka probíhalo?
3: Prosím vás, kdybyste mě neustále nepřerušoval, tak bych na to dávno už odpověděl. Já jsem už skoro to měl jako na jazyku, vy mě zase furt přerušujete. Takže teď konečně vám odpovím. Takže jde vám o sjezd sudeckých Němců.
2: No ano.
3: Ano, no tak to je v pořádku. Takže vidíte, takže teď, když mě laskavě necháte dohovořit, tak já vám na to odpovím. Takže já s tím sjezdem nemohu souhlasit, a to z jedné zásadní věci. Zásadní věc je ta, že tento sjezd je strašně málo nacistický. Takže nikde žádné hajlování, nikde žádné svastiky, to je naprostý skandál. Prostě když už přijedou Němci, tak to má být pořádně, rozumíte? Tak tady máme Filipa Turka, který jim dává příklad, jak se mají chovat, a oni prostě nejsou schopni ani trošku zahajlovat tady v tom Brně. Takže to se naprosto odmítám. A dokud nezahajlujou, tak já budu proti tomu, aby tady byli. Tak.
2: No to byste musel pozvat vaše kamarády z AFD, že jo?
3: To prostě... No, tak to přesně udělám také příště, protože si myslím, že to zvládnou sami, důchodci jedni. No a oni prdlajs, jako, jo? Takže v žádném případě, jak se říká, že oni nám říkají, že Čechyš je simulanten bandé. Ne, v žádném případě oni jsou simulanten bandé, protože něco simulují tady vůbec a vůbec se tady neukazují jako Němci. Takže já příště, máte naprostou pravdu, příště opravdu pozvu svoje kamarády, soukmenovce z AFD a uděláme tady pořádný sraz. A to bude teprve sraz, to budete koukat.
2: A ještě mi prosím vám řekněte rychle jednu věc,
3: ale rychle
2: to říkáte tomu staršímu pravomocnému rozsudku, že se vám smí říkat Pitomio, pane Pitomio.
3: Co si to dovolujete vůbec, prosím vás pěkně? Co si to dovolujete? Jak se jmenujete vy jako?
2: Tak soud zná právo, to neznáte? Jako předseda...
3: Už ještě jste se mi laskavě odpověď si na otázku, jak se jmenujete vy jako?
2: Já jsem se představil.
3: No vidíte, já jsem to už dávno zapomněl, protože jste naprosto zapomenutelný. No, takže co se říká o mně je jedna věc, a co se říká o vás, no nic, no, protože vy jste nula, takže jako opravdu, jako já nejsem tady pro vás žádný Pitomio, já jsem tady předseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura. A vůbec se nebudu divit, že po dnešním telefonátu budu vaše noční Okamura. Tak se moc nesmějte, vy, jedna.
2: Mějte se hezky, pane
3: no,
2: Pitomio.
3: No, tak mě už nepřerušujte a s Bohem.
2: Bohem.
3: Naschledanou.
0: Tak já se taky loučím, samozřejmě. Doufám, že jste spokojen.
2: Ano, jsem spokojen.
0: Myslím, že pan Okamura nesklamal, že jo, jako vždycky.
2: Úžasný výkon pana Okamura.
0: Dobře, tak jo, já děkuju za telefonát, přeju krásnou neděli a zase někdy zavolejte.
2: I vám děkuju, naschle.
0: Naschledanou. Dámy a pánové, to je z dnešního live úplně všechno. Dneska jsme se tady ale pěkně zhádali, ale u nás všechno samozřejmě s nadhledem, s humorem, my to tady takhle bereme a není tady žádná cenzura, takže pokud budete chtít v živém vysílání takto vystoupit, zeptat se nějaké známé osobnosti na cokoliv, není problém. Pro dnešek se loučím, samozřejmě zůstaňte na našich vlnách, protože bude nejlepší, to nejlepší z muziky. Samozřejmě za chvilku zprávy, to už nebude taková legrace, když často v těch zprávách je dost té inspirace. Můžete se inspirovat třeba na příští týden. Já vám přeji krásné dny, mějte se krásně, žijte svůj life skvěle a ahoj.
4: Poslouchali jste Live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: Aby to mělo takový ten světový břink, tak dáme Wake Phillips. No co vy říkejte, že tohle to nemůže zapadnout?
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: 14 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A Láďa Jakub na svém místě.
3: Policisté z Ústí nad Labem vypátrali a zadrželi 25-letého muže, který podle nich vyhrožoval na sociálních sítích tím, že napadne dlažebními kostkami účastníky sjezdu sudeckých Němců v Brně. Nejlepší brigády mizí dřív, než většina studentů vůbec začne nějakou hledat. A dobrovolníci vyčistili od odpadků téměř celé Krkonoše. Tady jsou detaily. Pěkný víkendový den. Ústečtí policisté vypátrali a zadrželi 25-letého muže, který podle nich vyhrožoval na sociálních sítích tím, že napadne dlažebními kostkami účastníky sjezdu sudeckých Němců v Brně. Je podezřelý z přečinu nebezpečného vyhrožování. Muže se podařilo dopadnout díky spolupráci jihomoravských a policistů v Ústí nad Labem. Sudetoněmecké dny se konají tento víkend na výstavišti v Brně. Tam jsou zástupci sudeckých Němců od čtvrtka. První akcí byla pieta na hlavním nádraží, odkud odjížděli transporty židovských obyvatel do koncentračních táborů. Od začátku provázejí akci protesty. Odpůrce sjezdu připomínají zločiny nacismu a podíl sudeckých Němců na rozbití předválečného Československa. Případně odmítají prolamování Benešových dekretů. Nejvíce jich sejde právě dnes v Brně na Dominikánském náměstí. Nejlepší brigády mizí dřív, než většina studentů vůbec nějakou začne hledat. Poptávka totiž začala růst už před měsícem. Na toto léto je zájem o brigádníky v turismu, v zemědělství, na koupalištích, ale i na festivalech či dalších nárazových akcích. Plní se i místa ve skladech nebo restauracích. Mnoho firm taky nabízí kancelářské práce, často tak řeší zástupy za dovolené. Dobrovolníci vyčistili od odpadků téměř celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
4: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během dvou dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu dnes vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. V dalších dnech pak bude výstrahu upřesňovat. Varování platí v Praze a v nejbližším okolí ve středních Čechách. A taky na území Ústeckého kraje na Lounsku. Od Žadce až k Podbořanům směrem na západ k Doupovským horám a Karlovarskému kraji. A taky v Libereckém regionu, v České Lípě a Mnichovu hradě. Ještě na Mladoboleslavsku směrem na sever.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Pojďme se ještě podívat na to, jaké že nás čeká dnes odpoledne počasí, jak bude vypadat poslední den tohoto týdne. Bude sluncem zalitý, teploty do 31 stupně. Na severu Čech, tedy pod Jizerskými horami, se můžou objevit přehánky a tam místy sprchne také mezi Jeseníky a Beskydy, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde to bude bez oblačnosti. Podobné počasí nás taky čeká zítra a potom i v úterý.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Opatrní buďte v Kroměříži na třídě 1. máje, máme tam nehodu dvou osobních vozů. Stále je zavřená kvůli padajícímu kamení silnice u Cvikova na Českolipsku, silnice 836. Opatrní buďte taky na plzeňské D5 na 41. až 2. kilometru. Ve směru z Prahy na Plzeň stojí tam poruchané auto, v místě je hůř vidět. No a v Praze se bouralo na Nuselském mostě, je tu po nehodě odstavené osobní auto, v místě se můžou tvořit menší kolony. Teď během začínající odpolední špičky. Tak s tím počítejte na bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. No přesně 4 minuty po 2. hodině nastartuje Marek Melášek.
5: To nejvyšší čas si taky představit.

0: vůbec závistivý člověk dneska. Ani trochu. Tak dáme skupinu tým Wakefield a taky Las Vegaského Cíze Toma Jonese.
1: Tak jo.
2: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: příští víkend, který by měl být také s nálepkou tropický, že teploty budou atakovat 30 stupňů, tak pokud máte raději než vodu takový ten kostelní chládek, tak příští sobotu noc kostelu, to byste neměli vynechat. K tomu zahájení sezóny ve Vojenském muzeu v Lešanech v Kutné Hoře očekávejte gastrofestival v Hradci Králové na letišti Aviatickou pouť, na Plzeňsku zase 36. jízdu historických vozidel kolem Plzně, Kladruby nad Labem a státní hřebčín chystají den kladrubského koně a v Kouřimi ve středních Čechách zase rekonstrukci bitvy u Lipan. Tak by byla škoda, ale vlastně asi ne, kdybyste to proleželi u vody.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Madonna. Za minutku bude půl třetí a Miluška s Janem Krausem proberou další palčivé téma. Já s Láďou Jakubem proberu palčivou situaci na silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Je palčivá či není?
2: No, je i není, ano i ne. V Brně ano, třeba. Z Brna na Ostravu dejte pozor na D1 mezi 194. a 196. kilometrem se nám tam tvoří mírné kolony. Boural se taky na D10, to je Mladoboleslavsko-Liberecká dálnice z Prahy na Turnov. Dejte pozor na 21,5 kilometru, je tam odstavená dodávka. Opatrní buďte, také v Jindřichově Hradci narazíte tu na nehodu osobního auta s motorkou. Je to konkrétně kousek od kruhového objezdu u Penny Marketu Avie na Deichmannu. No pozorní buďte také v Praze na Švehlově ulici na Zahradním městě, v Záběhlicích je nehoda dvou osobních vozů těsně od tramvajové zastávky ve směru k sídlišti. Tak bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 a Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Heslo 1234 čárka nebo admin čárka nebo 12456 jsou nejrozšířenější hesla v Česku. Prolomit jej jde za pár vteřin. Co vy na to?
4: A pak je ještě heslo. To píšou každý rok, pořád dokola a je spousta lidí, kteří to pořád budou dávat, dokud je neoberete. Nebo dokud se jim nepřihodí katastrofa, nevlezete jim do dat nějakých nebo písemností, tak to tak budou dávat, protože lidi tomu nevěří taky, protože si často tak jako vnitřně spolehají na to, proč zrovna mě by se to mělo stát.
3: Nebo
4: čím jsem tak důležitý, no, si no. Tak, aby si... On se splete někdy ten, když už tam je, tak vás vybrabčí, jako...
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Majko, že se na frekvenci jedna pěkně až do konce. No Ládíku, co se nám vyjde do zpráv celou? Co
1: máme tam
0: připravil?
1: Aktuální dění v Brně i v Ostravě. Co chceš, Brno nebo Ostravu?
0: No tak pojď Brno.
1: Brno. Tak v Brně sledujeme pochod sudetoněmeckého krajenského sdružení a jeho protestujících. No a já teda přidám i tu Ostravu.
0: Tam a co teda v té Ostravě?
1: Nejkrásnější dívku v zemi.
0: Jo,

0: tip pro vás.
1: Dnes se vydáme do Filzmoosu v Salzburských horách. Naším hostem je Helena Androniková, která to tu zná jako své boty. Heleno, čím je Filzmoos tak výjimečný?
2: Filzmoos je malebná horská vesnička na úpatí Dachsteinu. Říká se, že patří k nejkrásnějším oblastem v rakouských Alpách. Je to skvělé místo pro ty, kteří chtějí být aktivní. Ve Filzmoosu si přijdou na své všichni, kdo se chtějí hýbat. Cyklisté, běžci, turisté, ale i lezci. Přitom si ale pořád drží klidnou, pohodovou atmosféru.
1: Když člověk do Filzmoosu zavítá poprvé, co by měl určitě podniknout?
2: Cyklistům bych doporučila vyrazit na trasu Dachstein Panorama Tour, která vás provede celým regionem. Ale pokud radši běháte nebo chodíte, tak nádherný okruh je Rozbrand Trail. Odměnou vám z něj budou nádherné výhledy nejen na Bischofsmütze nebo masív Dachsteinu, ale i na Hockenick a Grossglockner.
1: Co se ve Filzmoosu hostům vyplatí? Mají nějaké výhody navíc?
2: Určitě. Velkým a oblíbeným bonusem pro hosty je letní karta Filzmooser Sommercard, díky které se zadarmo vyvezou lanovkou, přepraví turistickým busem nebo mohou využít bazén a wellness. Každý den si můžou naplánovat jiný výlet a objevovat tak nové kouty Filzmoosu a okolí.
1: To zní jako ideální místo pro letní dovolenou v horách.
2: Přesně tak. Filzmoos je pro mě srdcová záležitost a věřím, že si ho zamilují i další hosté, kteří hledají nezapomenutelné zážitky v horách.

0: Frekvenci 1, legendární Pečo Boys od další hodiny Pink, Miraja nebo taky Gigi D'Agostino.
1: 15 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne. Odpůrci sjezdu Sudeto německého krajenského sdružení se vydali na pochod Brnem. Ostrava má nejkrásnější dívku v České republice. A na Sokolovsku vzniká multifunkční stezka okolo zatopeného dolu, teď jezera Medard. A tady jsou detaily. Odpůrci sjezdu Sudeto německého krajanského sdružení se vydali na pochod Brnem. Na baštách u hlavního nádraží se jich sešlo několik stovek. Cíl pochodu je na Dominikánském náměstí, kde už ve 14 hodin začala demonstrace pořádaná iniciativou Obrana národa 2. Sudečtí Němci dnes mají program na výstavišti, tedy zhruba o 2 kilometry dál. V čele průvodu šel muž v oděvu husitského kazatele. Zněl taky chorál Ktož jsou boží bojovníci. A lidé nesli české vlajky, někteří taky moravské, případné prapory se zkratkou KSČM. Nepotřebujeme se usmiřovat, stálo na jednom z transparentů. Nápisy na dalších posílali sudecké Němce domů do Říše. Případně jim jinými slovy sdělovali, že nejsou v Brně vítaní. Sjezd se koná poprvé na českém území. Sudečtí Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoliv nenávisti, řekli. V projevu k účastníkům Sudeto německého sjezdu to zdůraznil šéf Sudeto německého krajanského sdružení Bernd Posselt. Jihomoravský hejtman Grolich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně právě za vítané a za přátelé. Ostrava má nejkrásnější dívku v naší zemi. Novou Miss Czech Republic pro rok 2026 se večer stala 22-letá Lucie Pisková, bývalá úspěšná atletka, která v minulosti hájela barvy ostravského klubu SSK Vítkovice. Se z finálového večera neodváží jenom hlavní korunku krásy. Porotu totiž oslnila natolik, že získala taky titul Miss Photogenic. A teď míříme na český západ do Karlovarského kraje. Na Sokolovsku totiž začala stavba multifunkční stezka u jezera Medard, které je součástí strategického projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů a je spolufinancovaný z dotací. Nová stezka po břehu jezera bude mít 13 kilometrů a nabídne prostor nejen pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale třeba i interaktivní zastávky, vyhlídky na jezero a dokonce informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
3: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve jiné podobě, která podle mého názoru je srdcem Karlovarského kraje a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionálního proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
2: Práce začnou na severní části této západočeské stezky, potom se budou budovat přístupové plochy od Svatavy a Habartova na Sokolovsku. No a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část stezky u Sokolova. Dokončena by měla být v závěru roku 2027. Tenista Jiří Lehečka a Karolína Muchová vstoupí v pondělí do grandslamového Roland Garros. 12. nasazený Lehečka otevře proti Španělovi Pablu Kanierovi. Program na kurtu číslo 6. Turnajová desítka Muchová se hraje proti Rusce Anastasii Zacharovové. Závěrečný duel na třetím největším dvorci Simone Mathieu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Na rozhraní jižní a střední Moravy už máme 30 stupňů Celsia. Ve Studnici na Vyškovsku to měříme. Skoro 30 máme i v Litoměřicích a Děčíně. A bude až 31. Kdo chce trochu dešťových kapek, měl by se vydat mezi Jeseníky a Beskydy na sever Moravy a do Slezska anebo do Jizerských hor na sever Čech.
1: Frekvence 1. Dopra.
2: A ještě zprávy pro všechny, kteří držíte volant v ruce. V Ústí nad Labem si dejte pozor na nehodu osobního auta z dodávky. Je to kousek od hlavního nádraží v přístavní ulišti u přístaviště u Labe. Další nehody nám hlásíte z D10 na 13,5 kilometru od Turnova na Prahu. Tam skončila dodávka v příkopu. D1 hlásí 198 kilometr jako problémový ve směru od Ostravy na Brno. Tam stojí porouchané auto po nehodě. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A za mikrofonem ve studiu F1 stále Marek Malášek.
0: No, moc krát děkuju, takový

0: Celce potom, jo, no. Myslíš? Že se nevěsta nevrátí unesená?
1: To je blbý, no. To je vlastně, jo.
2: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, tak je Jemen Spoon. No máme čtvrt na čtyři, nejvyšší čas se poinformovat a taky udělat si takovou malou osvětu před tím, než vyrazíte nikomu na svatbu jakožto host nebo dokonce jako svědek. Jak neudělat žádný trapas? Jak to, přátelé, jednou uděláte, už se to s váma povleče celý život. A je dost pravděpodobný, že už se vás potom ty kamarádi s to mezi sebou řeknou a na tu další svatbu už vás pozvat nemusí. No, jo, tam bylo toto. Je, je. Tak mezi největší svatební, jaksi, trapasy patří to, když třeba partička od ženicha s ním ještě předtím svatebním dnem vyrazí třeba na pivečko.
1: Na rozloučku se svobodou,
0: no,
1: myslíš?
0: No, proto se to dělá týden dopředu, aby se,
1: no,
0: z toho,
1: jasně, se z toho člověk stočil opřepat.
0: Tak když prostě zkrátka ho někde zapomenete. Jo, ono to malinko připomíná pařbu ve Vegas a v Bangkoku, ale děje se to, děje se to. Příliš hlasití hosti, to si myslím, že není úplně od věci, tak do 12. Maximálně do jedné, pak už dobrý, stačilo. A teď pro dámy. Dámy, v žádném případě nenoste na svatbu bílý šaty. Nikdy. Ne.
1: Aby se tě nespletl s nevěstou, viď?
0: To je nevěstiden, ta bude mít bílý šaty, nikdo jiný. A nevěsta v tomhle ten moment je oprávněná, nebo není to trapas, vy jste tam přišli v bílé, prosím tě, zbal se a vypadni. Nemůžeš říct půl slova. Jdi se převlíct, přijď znova. Dřív ne, jo? Pojďme dál, když vám nesedí prstinky, taky velký trapas. A tam bych taky apeloval na to, jako si to ještě předtím zkusit, dát si ho klidně větší, pak si ho nechat zmenšit, protože když člověk, třeba se mu ta rozlučka se svobodou protáhne, malinko opuchne po tom chlastu, opuchávají ty prsty, pak nenatíká jenom kotníky. No a potom taky to, když zkrátka to někdo přežene s alkoholem, většinou to bývají dámy, kterým to úplně jako nesedne, nejhorší je posvracená nevěsta. Prosím, družičky a děvčata, které se točí kolem nevěsty, pohlídejte to. Pohlídejte to. A v tom chudera není celý den.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Na frekvenci 1 Joan Osborn. Máme půl čtvrté, no, Michal Suchánek společně s ním taky Petr Kolečko poradí, jaké hnojivo vrznout pod papriky a jak si vrznout na dálnici, tak s tím už nám poradí Láďa.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: No, já bych neřekl, jak si vrznout.
0: Já jsem myslel jako autem, víš?
2: Jasně, no, spíše kde se zastavíte.
0: Když se tam zastavíš na dlouho, tak by to šlo.
2: No, dobře, no. No, koment, jedeme dál. D5 plzeňská nám hlásí autobus na boku, 89. tam to možná vrzalo ty plechy. Kilometr před Plzní od Prahy. Opatrní buďte na D1 na 194. kilometru, to je od Prahy na Brno. Silnice je neprůjezdná, D1 před Brnem kvůli hromadné havárce 3 osobních vozů. A pozorní buďte na Frýdecko-Místecku kvůli havárce motorky. Jsou problémy u starých Hamrů na silnici 56. Probíhají záchranné vyprošťovací práce. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Cože?
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Koupil jsem paprikám speciální hnojivo a přijde mi, že od té doby rostou hlavně plevele. Nemůže to někdo vyrábět obráceně, Bohou 62 Přerov. Mně se jako líbí, jak, že jako koupil jsem paprikám, víš, že ten vztah jako k ním, jo, to se mi jako líbí.
5: To oni asi i tak potom mluví, jako víš, jako, že mluví maminky třeba o těch dětech. No tak my jsme dneska cvičili, nebo my jsme se dneska pokám. On třeba jde s těma paprikama na výstavu asi, nebo mluví o tom, jako, že no tak my jsme dneska s holkama. Víš, že má,
4: s holkama, jako s paprikama.
5: No ne, tak mluví o nich, jako já jsem jim koupil. To a to, takže tam to bude jako hodně vo vztahu.
4: Jo, že jako ráno vlastně on přijde, jak jsme se dneska vyspinkali a tyhle ty.
5: No.
4: No mně se to líbí, jako když už prostě jako jsem zahrádkář, tak to dělám pořádně.
5: No tady je problém, že
4: blbý hnojivo, ať koupí nový, prostě no. Ať se jim omluví samozřejmě, těm paprikám.
5: Jo, to taky může být na schvál, že jo. A on to tady hází na výrobce nějaký, že jo. Mohl k něčemu dojít, papriky teďka jako na to nebudeme růst, co jste plaval, jako se k nám chovat nebude, jako všeho.
4: Že trucujou, jako.
5: No, je to možný.
4: No tak prostě omluvit se, no, a šlechtit, pohladit je.
5: Já jsem to tak nemyslel, každej jsme jenom člověk, pojďme na to zapomenout.
4: No jasně.
5: Vám to ale dneska sluší, vy budete pálit, já už se těším.
4: Jo, i kdybyste nepálili, budu dělat, že to pálí, přesně tak.
1: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Frekvenci 1, Ace of Base, taky všem, co sedí právě teď za volantem, dopravu překontrolujeme podrobně ještě v celou ve zprávách a taky si dozvíte, že Česká televize bude po moderátoru Václavu Moravcovi vymáhat peníze. Víc ve zprávách v celou. Do té doby ještě Dua Lipa, Xindl X, anebo i Cher.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: Jacky Činasky přidají svoje selhání. A nebudou chybět ani Unity. Od 90. jak spáte svůj.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
8: V jihomoravských jeskyních uvízli jeskyňáři, hasiči je dostávají ven. Centrum holandského města zaplnili nafukovací předměty a naši hokejisti trénují na zítřejší zápas proti Norům. Pěknou neděli přeju. Hasiči teď pomáhají dostat ven z jeskyně 5 amatérských jeskyňářů. Ti uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Jsou zhruba 100 metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu je potřeba překonat v dýchací technice. Česká televize bude podnes už bývalém moderátorovi diskuzních pořadů Václavu Moravcovi vymáhat peníze. Chce uplatňovat smluvní pokutu. Moderátor Moravec prý porušil závazek zdržet se vůči ČT konkurenčního jednání. Moravcovi po březnovém ukončení působení ve veřejnoprávní televizi platí půlroční konkurenční doložka. Spustil ale dnes poledne svůj vlastní mediální projekt. Moravec už dřív uvedl, že po konzultaci s právníky považuje konkurenční doložku za neplatnou. A taky dodal, že peníze poslané z ČT po jeho odchodu vracel a nakonec už mu znovu nepřišli. Míříme na východ Čech. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou hrozbou pro další rozvoj lesů. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
9: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Centrum holandského Hágu už po páté zaplnila nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si můžou prohlížet abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. A to díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up. Podle našich zpravodajů je letos v parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 nafukovacích děl a předmětů. Výstava trvá do 21. června. A jestli tam jsou třeba i nafukovací pany nebo panáci, o tom se zatím nepíše. Naši hokejisti nastoupí v pondělí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání zítra začne v 16:20.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: V Praze se nečekaně zatáhlo, ale pršet by nemělo. Přeháňku čekáme jen v Libereckém a částečně Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji. A teploty se místy šplhají k 31. Pokud však chcete za větším teplem, musíte do Londýna, kde čekají netypických 32 stupňů. No a ve středním Španělsku, hlavně v Madridu, až 35. No a posloucháte nás i v zámoří na západním pobřeží USA. Tak zdravíme do Kalifornie. V San Francisku máte 20 stupňů a od oceánu prý silně fouká. Zdravíme kolegu do 40. 5. patra hotelu.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: No a taky zdravíme všechny na silnicích. D1 nám teď stojí v Brně na kilometru 196. Je tam velmi vážná nehoda, je to ve směru z Brna na Ostravu. Posledním volným sjezdem můžete sjet na exitu 190 Brno Západ. No a v opačném směru se taky zdržíte, ale jen na čtvrt hodiny.
0: Říkáš, že D1 stojí směrem na Prahu?
8: Směrem z Brna na Ostravu. Ale i v opačném směru, takhle. Ale z Brna na Ostravu je úplně uzavřená. Na Prahu se zdržíte. 15.
0: No, on totiž takhle. On vyrazil do Prahy náš produkční Radim Majda.
8: Aha.
0: Šikovný kluk, všechno, ale on je mdlého zraku.
8: A co víc?
0: Řídí a lajdá oči z tu brýlí. Takže je dost pravděpodobný, že on už dávno jede v dešti, ono neprší a on tomu přizpůsobuje ten styl jízdy. Takže radíme, nech si poradit od ostatních. Posádka tvého vozu má o sebe strach.
8: Chápu.

0: čtvrt na pět na Frekvenci 1, muzika výborná do nedělního odpoledne, tak tím bych nehýbal. No, pojďme společně vyrazit na nějaký výlet s Janou Knížkou a Mírou Michálkem. Tentokrát nabereme směr do kraje vína, taky piva, cyklostezek a dokonce se společně podíváme i za hranice. No, to bude výlet jak korálek. V novém podcastu, nebo spíš teda v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru, zamíříme do Hodonína, města Tomáše Garrigua Masaryka. Jehož jméno tady najdete vlastně skoro na každém kroku. No, projdete si Masarykovo náměstí a hned tady taky oceníte, jak Míra rozezná různé architektonické slohy. Dávejte pozor.
1: Přímo na tom náměstí, když začneme takhle v centru, tak je tam barokní kostel svatého Vavřince, krásná impozantní radnice hnedka naproti, ve stylu norimberské secese. Mm-hmm. Je to znát, že je to jiný, na co
2: jsi
1: zvyklý.
2: Ty to jako poznáš, jo, když tam přijdeš.
1: Já jsem to přijel, já jsem vypadl z toho sklípku tam
2: a říkal,
1: že je norimberský štajl tohle. Takhle nějak to bylo, no. Tak to mi pomáhají na Google,
0: to
1: jo, vždycky, no.
0: On ten Míra, on se vyzná, to se to nezdá, ale je to kluk šikovnej. No a z Hodonína vás pak taky čeká ze pár výletů přes lesy do slovenského města Holič a nádherné Skalice. No a právě do Skalice se jezdí na jednu tradiční pochoutku.
1: Jezdí se tam na jedinečný trdelník, jsem si říkal, trdelník mají všude, prostě staromák, že jo, na každém rohu.
2: With ice cream.
1: No, to je hrozný ten kornout, co začal dělat. No, ale jako turista bych to asi koupil, taky jsem na tím přemýšlel.
2: No, hlavně to si dáš ve 12 a ještě v 8 večer nemáš hlad.
1: No, to je halusu plná. Takže, trdelník má tady dlouhou tradici, jako opravdu až do toho 19.
2: Delší než u nás doma, no, teda na staromáku.
1: No rozhodně, no, viděl jsem nějakou firmu, která je z roku 1965 a už to tam tenkrát dělali, takže ta tradice je opravdu dlouhá. Ale je tam třeba i tradiční trdlotéka, vyloženě se to jmenuje. Pak jsou tam rodinný firmy.
2: To je diskotéka pro trdla.
1: Přesně, no.
3: Každý pátek je tady váš Arnoš se svou.
0: Arnoš, takže další epizodu podcastu Jana výlety na míru, která vás vezme tentokrát do Hodonína, ještě jednou připomínám, a krásného malebného okolí. Hledejte na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz. Tam je to nejjednodušší.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Frekvence 1, taky diskotéková klasika. 2 minuty před 4:30, no nejvyšší čas prověřit situaci na silnicích s Láďou.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Dobré odpoledne přejeme všem, kteří teď držíte volant v ruce. Dálnice D1 v Brně na Ostravu už nestojí, ale poskakujete nám tam tak zhruba půl hodiny kolem nehody na kilometru 194. Ve směru na Prahu, tedy od Brna na Prahu v tom opačném, je zdržení už jen čtvrt hodiny. Pak se stojí na 20. kilometru D1 před příjezdem do metropole. No a pozorní, buďte taky mezi 17. a 14. kilometrem Mladoboleslavské D10 ve směru na Prahu. I tady je nehoda, tady nám to taky téměř stojí. Tak pevné nervy přejeme a bezpečně dojďte s Frekvencí 1 Markem.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: normálně pohodové nedělní odpoledne, do toho Phil Collins a Láďa to rozčísne s promíčkem na zprávy. Tak co tam bude, prý nějaký drama?
1: No, sledujeme drama na Jižní Moravě, na Blanensku, v Moravském krasu. Hasiči tam dostávají ven z jeskyně amatérské jeskyňáře, kteří tam uvízli v kapse naplněné vyšší hladinou oxidu uhličitého. No, je toho opravdu nebezpečné.
0: Už jak se řekne moravský uvíznout?
1: Váznout?
0: Ne, zašprajcovat.
1: Jo.

0: nebude sama, přihodí mi opět Radeček a nebo DJ-bová. A za malý moment taky zprávy.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Láďa Jakub.
3: Hasiči dostali ven z jeskyně prvního z pěti amatérských jeskyňářů, kteří uvízli v Moravském krasu. Moravský kraj bude úžeji spolupracovat s německým Bavorskem a ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se zranil 57-letý horolezec. Tady jsou odpolední detaily. Hasiči dostali ven z jeskyně prvního z pěti amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu je potřeba překonat v dýchací technice. Doplnili, že se s bylými jsou v kontaktu a že na místě je celkem 80 zasahujících. A ještě jednou z Jihomoravy. Jihomoravský kraj bude víc a užeji spolupracovat s německým Bavorskem. Vytvoří se společná pracovní skupina a vytipují se vhodné obory ke spolupráci. Na sudetoněmeckém dni v Brně se na tom domluvili jihomoravský hejtman Jan Grolich s bavorským premiérem Markusem Söderem. Grolich napsal, jak by se měla spolupráce vypadat.
4: Domluvili jsme se na tom, že uděláme společnou skupinu z naší strany ze zástupců univerzit, Jihomoravského univerzitního centra, samozřejmě regionálních politiků a hospodářské komory, podobné se skupení na jejich straně, a uděláme v blízké době nějaké setkání, pravděpodobně v Bavorsku, abychom si řekli, jak v těch oblastech, které máme společně silné, budeme spolupracovat. Ty oblasti, které jsme zmínili, určitě je to space industry, výroba polovodičů, ve zdravotnických technologiích, to může velice dobře navázat právě tady na biofarma, který se na podzim otevře pod Masarykovou univerzitou.
3: Grolich taky uvedl, že sjezd ukázal, že převážná část společnosti už překonala téma vztahů Čechů a Němců ve 20. století a protesty byly přes usnesení sněmovny a velkou medializaci minimální. Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se dnes zranil 57-letý horolezec. Spadl z asi 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho přepravil do nemocnice v Hradci Králové. Záchranáři se museli dostat ale do nepřístupného místa. Vrtulník tam totiž nemohl přistát. Proto horolezce záchranáři vyzvedli pomocí takzvaného lanového podvěsu. Fotbalisti Sparty porazili v závěrečném pátém kole ligové nadstavby ve skupině o titul Hradec Králové 2-1. Oba týmy měly už před utkáním jisté konečné umístění, zaručující start v evropských pohárech. Sparta druhou a Východočeši čtvrtou příčku. Skóre otevřel hostující David Ludvíček. Ještě do přestávky vyrovnal John Mercado a ve druhé poločas obrat završil Albion Rahmány. Britský biker Tom Pidcock vyhrál popáté v kariéře závod světového poháru v Novém Městě na Moravě na Žďársku a vyrovnal rekord švýcarské legendy Nina Schurtera. Nejlepší z českých jezdců Ondřej Cink obsadil v zaplněné Vysočina aréně 20. místo s téměř 4-minutovou ztrátou.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Co nás čeká a nemine, čeká nás i slunečné pondělí a slunečné úterý. V úterý se ale mírně ochladí, aby se potom ve čtvrtek mohl zase postupně oteplovat. Zítřejší teploty do 30 stupňů a čekáme slunečno. Podobně na tom budeme i v úterý.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: D1 v Brně už nám nestojí, ale stále se tam zdržíte ve směru od Ostravy na Brno a dál na Prahu. Na 196. kilometru se stala vážná nehoda. No a pozorní buďte také na 20. kilometru po D1 na příjezdu do Prahy. I tady se mírně zdržíte kvůli nehodě. Další problémy jsou na D10 od Mladé Boleslavy a Turnova ve směru na Prahu. I tady se mírně stojí v kolonách. Tak přejeme pevné nervy. Ať vám to dál dobře jede třeba ve společnosti Frekvence 1. A Marka Maláška s ním.
0: No, my se společně v této hodince podíváme na nejnovější trendy v randění. Páďa to přešel úplně bez reakce.
3: Bude to nějaké internetové randění?
0: Ne. Je to ještě jako postaru, kdy se dva lidi sejdou venku. Jo, možná.
3: Nebudou to dva roboti.
0: Ne, normální, dva živí lidi, nevokousaní zatím.
3: Jo, takže tak... To se dneska už moc nevidí, ne?
0: To je pravda. Aby se dva slušný lidi sešli venku v parku.
1: To nejlepší z muziky. Amen.

0: čtvrt na šest taky DJ Bobo a já jsem slibovala, že společně projdeme taky nejnovější trendy v randění. Láďo, kdy jsi byl naposledy na randičku?
1: Ježiš, to nevím.
0: Tak to se ti ty trendy můžou hodit, ne? Když už bys vyrazil, tak ať zase nejseš.
1: Jo, tak poslouchám,
0: No. V tom případě, nejlepší místo na první randičko. Který bys řekl, jako drahá opulentní restaurace, ať ukážeš, že tam ta cash je, jako že ty peníze máš?
1: No to asi ne.
0: To už ne. A to už, to ne. Už není úplně jako v kurzu. Teď táhnou pikniky. Když nachystáš, ale jako chlap, ty sám, koš, kde není grilovaný kuře tamhle ze stánku, i když to si myslím, že by taky mohlo mít svoje kouzlo, nachystáš to třeba pěkně lahvinku nebo něco, nakonec tak ještě větrovku, že jo?
1: Jo.
0: Rozumíme si? Tak tohle to jako jo. Potom, 63% žen si ještě pořád myslí a doufá v to, že muži jsou gentlemani a na první schůzce, když byste třeba šli do biografu nebo třeba na výstavu, že to zaplatíš, stejně taky ta restaurace. Je to za tebe v pořádku, platí, nebo by to mělo být jako půl na půl?
1: Ne, to asi platí pořád.
0: Ale by to měl zatáhnout.
1: Ono to dneska jako většinou takhle není třeba, co zjišťuju.
0: No
1: ale jako
0: a jsme toho?
1: No?
0: Není, jo?
1: Není.
0: Prosím,
1: slyšel jsem takových případů, že zaplatíme si každý slášť.
0: Tak to asi ale je jasný, že ta schůzka nedopadne už.
1: No, a nebo možná jako jo, ale budou to být takhle striktně rozdělený pořád.
0: To bych chtěl vidět. No nicméně, takže když pánové chcete, aby to dopadlo, aby tam aspoň byl nějaký záchvěv toho, že se uvidíte ještě podruhé, je potřeba tu první večeři
1: zaplatit.
0: A teď, jak moc je důležitý to, že když po první schůzce skočíte hnedka na nějaký šmajchl?
1: Jak důležitý to je, nebo jak častý to je, jo? No tak dneska se ne.
0: Dneska už dneska, to tak častý
1: dneska ne. Já jsem slyšel, že dneska už to jako mladý mají úplně jinak.
0: 85% žen a 76% mužů si myslí, že je potřeba před prvním sexem několik schůzek. To si myslím, že je v pořádku. Kdežto 8% žen a překvapivě 15% mužů si myslí, že není s čím otálet, tak když to tam prostě jiskří ta chemie, tak proč to nelupnout hnedka na prvním randičku?
1: Jo, jasně, no, tak dobře, no.
0: Proto si myslím, že jsou teďka hodně jako atraktivní ty místa venku, víš? V restauraci, když už tě o tom vyhání a ty máš dole kaloty, tebe
1: to je blbý.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
4: Rozlačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
5: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
4: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
5: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: taky Robert Miles. No a my se pomalu ale jistě taky blížíme k dopravě a hned potom se s Janem Krausem a Miluškou Bitnerovou zaměříme na papoušky, kteří se naučili peskovat návštěvníky v jedné zoo. Ale pojďme nejdřív na ty silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Láďo, je to tvoje.
2: No možná taky sledujete papoušky, všechno dění kolem dálnice, jenom ne dálnici, protože se nám dost často bourá, jezděte opatrně. Na D6 na Karlovarské na 46. kilometru od Varů na Prahu máme porouchané vozidlo po nehodě odstavené na Krajnici. V místě se zpomaluje. Opatrní buďte také na Teplicku. V Dubí pod Krušnými horami na silnici 8 je nehoda osobáku s motorkářem. Přímo v Teplicích se bouralo na Hrázi. Dejte pozor na nehodu dvou osobních vozů. Ještě jednou Teplice, tentokrát u hlavního vlakového nádraží. Na nádražním náměstí máme nehodu dvou osobáků. A bouralo se i na druhém konci republiky v okrese Hodonín na jižní Moravě. Dejte pozor ve Strážnici ve Veselské. Hlášena je tu nehoda osobáku s motorkářem. Tak bezpečně dojeďte s F1 a Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: V jedné britské zoo muselo být 5 papoušků odděleno od ostatních, protože se naučili nadávat návštěvníkům. Šlo o papoušky druhu Ara, kteří patří mezi nejinteligentnější ptáky na světě. Co vy na to?
4: Jo, Ara, jo, to jsem slyšel taky, když se učí mluvit velmi dobře. No to mě nepřekvapuje, že musí oddělit, to věřím. Já to znám teda z komičtějšího pohledu, že se stane, že se třeba lidi rozejdou a toho papouška dají jaksi k dispozici, aby ho někomu dali, protože se neshodnou, kdo ho bude mít, nebo nemají na to prostředí podmínky. No a ten, kdo ho dostane, tak ten pak vlastně z těch výroků toho papouška odpozoruje, jak žila ta bývalá rodina, protože on používá jejich slovní, i jejich jména často. A četl jsem o tom zábavné historky, kdy vlastně je až nepříjemný, co ten papoušek je schopný prozradit. Když se vám to zase neměl dneska takový, jako to najednou, když se dostanete do poměru rodiny, že vás to trošku zaskočí.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: neděli.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Vláďo, co je nového?
4: Tak třeba to, že dnešek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů naměřili desítky míst po celém Česku. Na Staroměstském náměstí v Praze se odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. A lidé na severu Čech budou bydlet v továrně. To a mnohem víc právě teď. Dnešek byl v Česku opět tropický. Přes 30 stupňů Celsia naměřili hned desítky míst. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 24. května. Na jednom místě dnes naměřili dosud nejvyšší květnovou teplotu. Hádejte, kde to bylo? Na Litoměřicku, v Doksanech nad Ohří, kde dnes teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Na Staroměstském náměstí v Praze se odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestují proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře za motoristy a žádají jeho rezignaci nebo rovnou odvolání. Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před úřad vlády. Akci pořádá spolek Milion chvilek, který zorganizoval v hlavním městě protest se stejným názvem Ruce pryč od médií už na začátku května. Zúčastnili se ho tehdy podle pořadatelů desítky tisíc lidí a minulý týden se demonstrovalo i v našich dalších krajských městech. V areálu bývalé textilní továrny Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku plánuje radnice výstavbu až 50 bytů. Stavět nebude město. Hrádecké vedení jedná o spolupráci s takzvaným developerem a bytovým družstvem. Do projektu by chtělo město vložit pozemky a za to získat několik bytů, které pak bude mít možnost nabídnout potřebným profesím, jako jsou lékaři, strážníci nebo učitelé, jak nám řekl starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský a dodal.
5: Do tohohle toho prostoru bychom chtěli vestavět bytový dům. Jednáme o tom, že bychom chtěli tu stavbu toho bytového domu rozšířit i o rekonstrukci té ředitelské budovy, že by to byl jeden veliký bytový dům a chtěli bychom ho řešit formou bytového družstva. My bychom byli jako město součástí toho družstva, takže bychom měli vliv na tu výstavbu. Teď jsme tam postavili nějaké budovy a nechceme, aby tam prostě vzniklo něco, co tam nepatří.
4: Hrádek nad Nisou má aktuálně zhruba 150 městských bytů. Poslední byty získal v ruské vile, kterou město zrekonstruovalo v roce 2017 z důvěru, stále ho ale splácí. Bytové domy zatím podle starosty město vůbec neplánuje. Čína dnes vyslala na svou vesmírnou stanici Tianhong kosmickou loď Shengchu s 23 astronauty. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studii účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k měsíci a třeba i k Marsu. Trenér fotbalové Slávie Jindřich Trpišovský čeká v létě možná největší obměnu kádru za dobu svého působení v pražském klubu. Kouč ligových šampionů by se nebránil návratu bývalého kapitána Tomáše Součka. Budoucnost momentálně potrestaných Tomáše Chorého a Davida Douděry je ale stále nejasná. Novinářům zároveň přiznal zájem o posily z olomoucké Sigmy.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí, úterý bude se sluncem, teploty do 30. Ve středu se přivalí trochu mraku a mírně se nám ochladí. Na konci týdne by se ale zase mělo trochu oteplit a zase bude slunečno.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě rychle na naše hlavní tahy. Nohu z plynu dejte v Praze v ulici Hládkov. Máme tu nehodu dodávky z tramvají, místě to blokuje dopravu. Bouralo se taky na D10 na Mladoboleslavské dálnici na trase z Prahy na Turnov. Tam máme po nehodě osobního auta rozbitý radiátor na vozovce. No a pozorní buďte na D3 na jihočeské dálnici na 108. kilometru na trase z Kaplice na Mezno. Máme zase pneumatiku na vozovce. Vracíme se do Hrádku nad jsou na trase z Hrádku do Turnova u Chrastavy na Liberecku. Máme na vozovce cyklisty a pozorní buďte ještě v Praze. Odtud nám přišla aktuální informace z Holešoviček, nehoda dvou osobáků, tedy brzdí příjezd do metropole. Tak bezpečně dojeďte s F1. No a stále vysílá Marek Malášek. Pěkný večer.
0: Tady bych ti řekl, Ladi, a dej v té dopravě jenom dobrý zprávy, tak by tam vlastně nebylo vůbec
4: nebylo
0: nic.
4: Nebylo by vůbec nic.
0: No tak,
4: přesně tak, bohužel.
0: Nechci říkat zaplať vám za ně, ale nechme to tak. No, pojďme ale dobré zprávy poslat všem Janám, respektive gratulace, protože Jana dneska slaví svátek a kdo má dnes narozeniny, tak to zjistíme taky záhy a pokud patříte mezi ně a chtěli byste blahopřání od Frekvence 1, tak směle do toho. 736 300 a 34.
2: To nejlepší z muziky.

Ile Valoa a taky jeho skupina Hym na frekvenci 1. No, než to tady rozjedou třeba Milli Vanilli nebo MC Sara a Real McCoy, pojďme se podívat a popřát dnes všem Janičkám. Jméno ženského pochází z hebrejštiny a znamená Hospodin a nebo milostivý dar Hospodinův. Tak dámy, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No a 24. května slaví 85. narozeniny, představte si, Bob Dylan. Ano, velká to ikona, anebo taky Pavlína Mourková, 61. Jestli si vzpomenete, no, dětská hvězda. Láďa tvrdí, že jo, ale taky jsme si vzpomněli. Tak všechno nejlepší, Pavlíně.

0: Milli Vanilli na frekvenci 1, 2 minutky před 6:30. No, když se vám stane to, že vás posedne dílna nebo cokoliv jiného a paní vám říká, pánové, že už jste jako závislí, tak Petr Kolečko s Michalem Suchánkem poradí, co s tím dělat.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Žena říká, že mám posedlost dílnou, ale když se tam půjdu jen sednout a koukat na vrcajk, tak je to ještě práce nebo už relax? Dušan 54, Rakovník. No, jako to chození do té dílny, to dívání se na ty nástroje je samozřejmě krásný. Od toho to je, že jo. Já mám to, že rád nakupuju ty různý nářadí a tak a nepoužívám.
3: Přesně tak.
2: Jo. A vždycky, když jdu do toho, jako nechcete dělat reklamu do nějakého toho obě nebo...
3: No, do toho druhého.
2: Nebo toho druhého. Tak já tam prostě vždycky chodím a všechno si to hrozně jako chci koupit, ale nikdy to nevyužiju. A vždycky si něco jako koupím, jo.
3: Já jsem si tímhle, co máš ty, prošel 20 let dřív, když jsem mi koupili, že opraže a něco, pak jsme koupili barák nebo chatu. A pak jsem začal nakupovat tyhle ty věci, které jsem vůbec neznal. Jel jsem přesně do toho krámu a tam strunová sekačka.
2: No přesně, křovinaře, šukalka.
3: Ale měl jsem to, že jsem ještě nechtěl dávat tolik prachů. Byl jsem neskušený jakoby a myslel jsem si, že mě to chytne. Jo? Takže jsem to hned koupil tu. Ale koupil jsem třeba za 800 strunovku. Hned došla ta struna. Tak jsem, a tu jsem ti říkal.
2: Ale vytáhl jsi to, zkoušel jsi to.
3: No to jsem samozřejmě zkoušel, ale nešlo mi to. Takže jsem měl koupit další. A takhle jsem v průběhu 2 let koupil třeba 8, až jsem se dostal ke strunovkám jako těch značek opravdu jako za prchy. A vždycky mi ta struna došla a vždycky mu táhla. Pak jsem zjistil po letech, že když to struní, když jedeš a bzučí to, tak máš občas jebnout tím koncem vozem a ta struna se automaticky popotáhne dál. Tou rotací obrovskou.
2: Mm-hmm.
3: A to já vůbec nevěděl. A jel jsem kupovat nový sekačky kvůli tomu. To jsi věděl?
2: Ne, nevěděl jsem, já nemám tu trávu, že jo, takže já nemám sekačku, ale jako chtěl bych, víš, jako chodím okolo toho a vlastně, já si myslím, že není nic špatného na tom, si koupit sekačku, když nemám trávu, prostě udělat si tu radost.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Takže docela ještě stíháme Lucí, bude Ed Sheeran nebo Michael Jackson.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A v chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: třeba skupinu Jelen, bude i Kylie Minogue anebo Roxette. Ale nejdřív pojďme na zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Na zprávy s Láďou Jakubem.
2: Krásný nedělní večer. Policie pátrá po muži ve Šluknovském výběžku. Ministr školství Plaga si zve na kobereček školního inspektora Tomáše Zatloukala a Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s německým Bavorskem. Policie teď pátrá po 51letém muži, který v sobotu kolem 20. hodiny odešel z chaty v Krásné Lípě na Děčínsku. Tam tráví dovolenou s manželkou, v okolí to ale nezná, je totiž z Vysočiny, konkrétně z Třebíče. Naposledy ho pravděpodobně svědci viděli v sobotu večer kolem 10. hodiny v okolí Vlčí hory. Pohřešovaný Patrik Sládeček je vysoký 162 cm, má hubenou a mírně ohnutou postavu, tmavě hnědé oči, šedé vlasy a šedivé strniště. V době odchodu měl na sobě tmavě modrou mikinu s kapucí, hnědé kapsové kalhoty, hnědé kotníkové šněrovací boty a neměl u sebe žádné doklady, telefon ani peníze. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd v pondělí předvolává ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si totiž stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala i závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Sjezd sudeckých Němců v Brně je historickým milníkem, uvedl to na Facebooku předseda Německého svazu vyhnanců Stefan Mayer. Čechům a Brňanům poděkoval za pohostinnost. Sjezdu se i ve třetí den konání věnují také německá média, která se všímají především projevu bavorského premiéra Markuse Södera. Bavorský premiér Söder po jednání s Pavlem uvedl, že Bavorsko a Česko dál prohlubují vztahy. Sjezd sudeckých Němců označil za slavnost míru. A ještě jednou z Jihomoravy. Jihomoravský kraj bude víc a užeji spolupracovat s Bavorskem. Vytvoří se společná pracovní skupina a vytipují se vhodné obory ke spolupráci. Na sudetoněmeckém dní v Brně se na tom domluvili jihomoravský hejtman Jan Grolich s bavorským premiérem Markusem Södrem. Grolich pak popsal, jak by měla konkrétně spolupráce vypadat.
3: Domluvili jsme se na tom, že uděláme společnou skupinu z naší strany se zástupců univerzit, Jihomoravského univerzitního centra, samozřejmě regionálních politiků a hospodářské komory, podobné se skupení na jejich straně, a uděláme v blízké době nějaké setkání, pravděpodobně v Bavorsku, abychom si řekli, jak v těch oblastech, které máme společně silné, budeme spolupracovat. Ty oblasti, které jsme zmínili, určitě je to space industry, výroba polovodičů, ve zdravotnických technologiích, to může velice dobře navázat právě tady na biofarma, který se na podzim otevře pod Masarykovou univerzitou.
2: Hejtman taky uvedl, že sjezd ukázal, že převážná část společnosti už překonala téma vztahů Čechů a Němců ve 20. století a protesty byly přes usnesení sněmovny i velkou medializaci minimální. Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku dnes se ze dne se zranil 57-letý horolezec. Spadl z asi 15-metrové výšky a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do Královéhradecké nemocnice. Záchranka se musela dostat do nepřístupného místa. Vrtulník tam totiž nemohl, protože proto horolezce záchranáři vyzvedli pomocí takzvaného lanového podvěsu. Tenistka Tereza Valentová do druhého kola Roland Garros nepostoupila. Po zmála 3 hodinách prohrála s Polkou Magdou Linetovou 7-5, 4-6 a 6-7.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A ještě se pojďme podívat, co nás čeká na mine v příštím, v posledním májovém týdnu. Pondělí, úterý bude se sluncem, teploty do 30, ve středu se přivalí trocha mraků a mírně se nám ochladí. Na konci týdne by se zase mělo oteplovat a bude zase slunečno.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte na D35 na trase z Mohelnice k Lipníku nad Bečvou. Stojí tam porouchané auto na 269. kilometru. D10, to je Mladoboleslavská, hlásí na 38. kilometru z Prahy na Turnov po vozovce větší množství lidí. V Praze buďte pozorní ve Strahovském tunelu. Máme tu odstavený osobák, tvoří se tu menší kolony. A ještě míříme na silnici 35 na Libereckou. Hrádku nad Nisou máme ve směru na Liberec. Překážku ve vozovce, osobní auto skončilo v dopravním značení a tvoří se tu mírné kolony. Bezpečně dojeďte s F1. A ve studiu stále Marek Malášek. Pěkný večer.
0: No, pěkný večer. Když jsme společně už probrali ty největší trendy v randění, v tom, že ideální místo pro první schůzku je v přírodě, někde pod stromem piknik. To, že má chlap zaplatit na prvním rande, o tom se vůbec bavit nebudeme. A to, že šmajchlovačka se hodí až třeba při nějakým pátým, šestým, tak si najdeme teďka pět nejhloupějších rad o randění, které jsou mezi lidmi rozšířené a mnozí se podle nich skutečně řídí.
1: To nejlepší z muziky a Marek.

0: slibovaný Roxette, a než přejdeme k těm mýtům o randění, tak se společně s Miluškou Bittnerovou a Honzou Krausem taky podíváme na to, jak se nechovat třeba v kašně.
1: Jan Kraus a blondýna.
2: Turista skočil šipku do slavné fontány di Trevi. Dostal doživotní zákaz návštěvy památky. Co vy na to?
3: No to viděl na videu. No blbeček, no. To se nám stalo po několikátý. Teda tenhle tam doslova skočil šipku. No produciruje se. Je to tak něco primitivního. A zároveň vidíte, jak někomu dělá dobře, aby byl vidět v tom svým neobvyklým počínání. No. Takže dostal celoživotní zákaz. No tak co s ním, no.
2: Ale on má štěstí, že přežil, mě to tam nepřijde jako hluboký na šipku.
3: To není hluboký.
2: To si pamatuju právě.
3: No tak není to hluboký, zase to není tak mělký, ale já bych mu dal pokutu trošku.
2: Jo, to dostal, ale asi jenom 12 tisíc, jako zase.
3: Jo, já bych mu řekl, že budeme muset vyčistit všechnu vodu ve fontáně, před fontánou i za fontánou, nikdo nesmí stát. A jako, on je to potřeba tak jako výstrahat těm dalším, kdyby měli podobný nápady. No.
2: A vy jste třeba někdy udělal takovouhle jako tu zlobivou věc?
3: Že jste... No ne, u památky. No, zlobivá věc to je jako široký pojem, ale budu mít pochopení pro některý určitý zlobení. Měl jsem ho někdy tady pro z toho ven třeba, to se mi někdy líbilo, ty jejich počínání, protože to byl takový performance, takový představení, jako, a měla to nějaký nápad. Ale tohle ne. No, ne. Tak, to, no, tak to je takový jako... Je to hlavně producírování. Hlavně producírování. No.
2: Jasně, to vy nemáte za potřeby.
3: Já to dělám divadle, no, a tam se to dělá, protože divadle na producírování. Proto jsem tam.
2: Navíc vám za to platí.
3: Abych mu řekl blbečko, jdi z fontány, jdi trevidí na divadla.
2: Kolega.
3: Můžeš skákat mezi lidi, no. Tě utlučou, ale...
4: Jan Kraus a blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1, z toho nejlepšího je taky kapela Team a Palo Habera, jejich Čos Team. No než to rozjede Miles Smith, tak pojďme, jak už jsem sliboval na začátku hodiny, vás nalákal a avizoval, že si projdeme několik nejhloupějších rad při randění, podle kterých se někteří bohužel teda řídí. Tak ta první, toho pravého poznáte okamžitě. Kde pak ty věci? Mnohdy se to musí vysedět, než přijdete a prokouknete a poznáte to ono kouzlo, to čaro, tu osobnost, někdy je to složitější. No. Láďa, se směl, už se ti to někdy stalo?
1: No, stává se to často.
0: Stalo, že?
1: No, jasně.
0: No. Protiklady se přitahují.
1: No, tak to asi ne.
0: No, hele.
1: No, jak kdy, no.
0: Jako je možný, že si najde třeba pán, co má rád takovýto domácí pohodlí, chalupaření, paní, která ráda sportuje, je taková aktivní, vymetá, vyhrává veškerý závody, cyklistický, běžecký, a on tam stojí dole třeba pod tou sjezdovkou nebo až v cíli a fandí. Může být, může být.
1: Dobře.
0: Já takové ještě nepotkal, ani jsem o něm neslyšel. Ani v časopisu 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, protože toto by se u nás asi těžko stalo. Potom, pak je tady ještě, snaž se o ten nejlepší dojem. Jako vzbudit v tom druhým ten nejlepší dojem. To je, si myslím, taky pěkná kravina.
1: A to je jako jaký zadání? Jako co to znamená nejlepší?
0: No, tak, jako aby se dobře napůcoval, víš? Jo, aby z toho dotyčního třeba vzal i do divadla, byť se tam neumíš chovat, přijde v tom kšiltovce.
1: Na Shakespeare.
0: Tak.
1: Jo.
0: A řekneš, ale krásně to ten Hamlet napsal, že? Může se stát. Předstírej nezájem. Takový to jako žena v oko. Jako, že z toho nejseš úplně štajf. To si myslím, že taky není úplně dobře, protože, jak se neznáte, může se ta polovička špatně vyložit, neměl zájem, už mu nepíšu. Mm-hmm. Teď píše jenom tak, aby si kopil do mrtvoli, nechci. Dobrý. No a poslední, internetová seznamka neblázni. Přátelé, já vím, že někteří by se rádi seznámili ještě po staru, třeba mezi regály, v obchodě, na nákupu, nebo třeba na koupališti.
1: V parku při venčení psů.
0: Ano, no. Ano, ale toto se tam často děje. Když máš toho psa, tak to je
1: jako
0: hodně šikovný aspekt.
1: Jo.
0: Pak už víš, že ten, kdo má rád lidi, musí mít rád i psy, že jo? Tak to je jasný, bude asi mít ráda i rád děti. Hele, ten bez čověčilání, to zna to možná káp.
1: Vidíš.
0: A ještě je dobrý člověče si vyčínout nějaký pěkný park. Mm-hmm. Abyste toho psa měli kam chodit venčit. Pokud samozřejmě bydlíte na periferii, je dobrý pole, akorát v tom poli se ten pejsek s nás ztratí, než by našel kamarády.

tu Krištofa je Hollywood. No a Láďa, tak Láďa v dopravě připomene taky komplikace na příjezdu do Prahy po D1. No, Mnichovice a tak dál. No však už to znáte, ale nebojte, nebude to na dlouho.

0: z toho nejlepšího a já v tom budu klidně pokračovat, protože se chystá Ray Dalton. Taky bych dal šanci od Daniela Landy.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: No a z klasiky Aero Swiss. To je písnička, která taky voní létem, když si vzpomenete na ten klip. No, pojďme na zprávy s Láďou.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Krásný konec týdne. Sjezd sudeckých Němců v Brně vyvrcholil hlavním shromážděním na výstavišti. Usnul na nádraží v jihočeském Táboře a těsně kolem jeho hlavy dál jezdily vlaky. Policie zjistila, že jde o celostátně hledaného. A Severočeši budou bydlet v bývalé textilní továrně. To mnohem víc právě teď. Sjezd sudeckých Němců v Brně dnes vyvrcholil hlavním shromážděním na výstavišti. Bavorský premiér Markus Söder v proslovu před tisícovkami účastníků sjezd, který se letos poprvé konal v České republice, označil za historický okamžik. Podle šéfa sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernda Pozelta účastníci do Brna přijeli s poselstvím lásky, ne nenávisti. Cenu sudeckých Němců na výstavišti převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Několik tisíc odpůrců sjezdu zaplnilo Dominikánské náměstí v Brně. Na demonstraci proti sjezdu, pořádané iniciativou Obrana národa 2, skladil potlesk bývalý prezident Miloš Zeman. Řekl, že sudečtí Němci byli fanatickou součástí nacistického hnutí a taky později vystupovali proti českým zájmům. Zítra odpoledne na Pražském hradě přijal ještě prezident Petr Pavel. Setkání kritizovali zástupci české vlády. Usnul na nádraží v jihočeském Táboře a těsně kolem jeho hlavy dál jezdily vlaky. Vzbudila ho až policie, která zjistila, že muž je celostátně hledaný. Muž po probuzení strážníky jevil známky opilosti a počas se stěžoval na bolesti břicha. V areálu bývalé textilní továrny Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku plánuje radnice výstavbu až 50 bytů. Stavět nebude město. Hradecké vedení jedná o spolupráci s developerem a bytovým družstvem. Do projektu by chtělo město vložit pozemky a za to získat několik bytů, které pak bude mít možnost nabízet třeba lékařům, strážníkům nebo učitelům. Jak nám řekl starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský.
4: Do tohohle toho prostoru bychom chtěli vestavět bytový dům. Jednáme o tom, že bychom chtěli tu stavbu toho bytového domu rozšířit i o rekonstrukci té ředitelské budovy, že by to byl jeden veliký bytový dům a chtěli bychom ho řešit formou bytového družstva. My bychom byli jako město součástí toho družstva, takže bychom měli vliv na tu výstavbu. Teď jsme tam postavili nějaké budovy a nechceme, aby tam prostě vzniklo něco, co tam nepatří.
3: Hrádek má aktuálně zhruba 150 městských bytů. Poslední získal v ruské vile, kterou město zrekonstruovalo v roce 2017 z úvěru, stále ho ale splácí. Bytové domy zatím podle starosty město neplánuje. Přestože fotbalisti Slávie kvůli disciplinárnímu testu za nedohrané derby museli po závěrečném zápase prvoligové sezony proti Plzni převzít pohár pro mistra před prázdným hledištěm, zhruba o hodinu později si užili velkolepou oslavu s fanoušky. Na akci s názvem Zahradní slavnost pro dobrou věc dorazilo za hráči na stadion v Edenu v Praze 10 Vršovicích zhruba 9,5 tisíce příznivců. Šampionům zaspívali legendární Helena Vondráčková a taky slavná zpěvačka Sandra. Klub taky představil první dvě posily na novou sezonu. Na kytaru fanouškům zahrál jeden z kapitánů Tomáš Holeš. Hokejisti Velké Británie prohráli na mistrovství světa v Curychu s Lotyšskem 0-6 a po roce se stoupí zpátky do skupiny A divize 1. No a hokejisté Lotyšska nastoupili na prvním turnaji s bývalým kladenským útočníkem Tralmaxem, který tým posílil z farmy Detroitu. Na jasném vítězství se podílel 3 góly za gól a 2 asistence. A ještě krátce z fotbalu. Fotbalisti West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezonech loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: I zítra bude pokračovat seriál. Dá se říct, letních dní bude většinou jasno nebo polojasno, teploty do 30 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A ještě rychle na naše hlavní tahy D1 na trase. Od Brna na Prahu na 32. kilometru hrásí porouchané vozidlo. Pozorní buďte D6 Karlovarská z Prahy na Vary. Máme tu předmět na vozovce, na 7. kilometru jsou kusy plastu rozházené po celé komunikaci. No a pozorní buďte na Kladensku, kde nám ve Slaném v Nosašické ulici hoří auto, na místě jsou hasiči. Silnice, která je dočasně uzavřená, tak ta se nachází na Chrudimsku u Chroustovic. Dejte pozor, vyhněte se z silnici 17, tam je havarovaný autobus, na místě je policejní hlídka. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. a taky stále dnes s Markem Maláškem.
0: Kdo by to byl řekl, že takto v neděli večer budou takový horký dopravní informace.
3: Přesně.
0: No, nicméně pámu si nevybírá, ale co vy si můžete vybrat, tak to je hra, kterou tady u nás rozčíslete. Třeba poslední slovo. To už se nám docela naplnilo, myslím tu truhlici, ten bank, to bingo, které byste zítra mohli za svůj správný tip rozbit. Kolik tam je a jaké byly předchozí špatné typy, to společně probereme už do 15 minut.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek.

0: Frekvenci 1, slibovaný Aerosmith. Máme čtvrt na 9 za pár vteřin. No nebojte, do nedělního večera se toho vejde víc než dost, pokud se teda bavíme o muzice. A kolikže je připraveno v banku posledního slova pro nedělní hru u Lubky s Mírou, tak poslední slovo nám tady nechala meteoroložka Dagmar Honzová, kterou moc dobře znáte, nejenom z našeho vysílání. Tak pokud trefíte správně hned ráno před 7:30, máte doma, přátelé, 620 tisíc. A to není úplně zrovna málo. Tak pojďme si říct teda, jaké byly ty poslední vaše neúspěšné tipy. Byl to Aladin, Klid, Video a Satelit. A pokud byste si to chtěli jako přeposlechnout, tak já si myslím, že to můžu taky sloužit.
1: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Tak a to správné slovo stačí trefit zítra a 620 litrů vám v ten moment říká pane.

0: Elánin před půl devátou na frekvenci 1. Znova sama dotkni. No, pokud byste se takhle znova a znova dotýkali vaší lednice, která bohužel je chytrá a stalo se vám to stejné, co našemu posluchači, a chtěli byste takovou tu obyčejnou hloupou lednici, která na vás nezvoní, tak Petr Kolečko s Michalem Suchánkem poradí, jak na to vyzrát.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Mám chytrou lednici a jediné, co zatím udělala, je, že jednou pípala kvůli otevřeným dveřím. Nešlo by koupit normální hloupou, co si hledí svýho, Radek 57 havlíčků brod.
3: A já jsem se na to zvěk, člověče, na tohle. Nejdřív mě to jako, říkám, pípá, svých měl zavřít.
2: A proč to pípá? Jo, že
3: když to nechal otevřený, jo. Co pípá, pak už to jako nevnímáš, jsi tam v tý...
2: A nezavřeš to ani.
3: No, pak někdy jo, jako.
2: Já teda nemám rád takový to bzučení, jak jako ty lednice, jako víš, jako jednou začnou bzučet třeba v noci.
3: To mám v pracovně.
2: A nejhorší, když třeba taková situace, ne, že bys to stávalo nějak často, a manželka tě vyhodí z ložnice, že jo, tak mě hrozně štve to bzučení. Ty.
3: A nechceš se lehnout v obyváku.
2: No to my máme jako jedno a to samý vlastně u obyváku, kuchyni, a ona stejně, ona je slyšet i do chodby, kdyby se lehnul jako na chodbu, tak ona prostě bzučí, no.
3: A tak vyhoď tu lednici. A dělej lednice jako do ložnice, ne? Když bude nějaký problém.
2: Jo, že vždycky, když mě máma, teda máma. Vždycky, když mě manželka vyhodí jako do kuchyně, tak vezmu lednice a dám jí do ložnice.
3: No.
2: A jí bzučí tam.
3: Přesně tak, jako. A ona přileze.
2: A lednice.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: anebo Bee Gees.
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Dobrý večer. Hasiči zachránili 5 amatérských jeskyňářů z Moravského krasu. Na Moravu a do Slezska budou přeletávat vrtulníky letecké záchranky ze Slovenska, naši pak budou létat na Slovensko. A české obce na západočeském Tachovsku odmítají, aby desítky metrů za hranicí v Německu stály větrníky. A tady jsou detaily. Pěkný nedělní večer s datem 24.5. je Jany. Hasiči dnes zhruba 4 hodiny zachraňovali 5 amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu. Nebyli zranění, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice. Na Moravu a do Slezska budou přelétávat vrtulníky letecké záchranky ze Slovenska, a to v rámci přeshraniční záchranné pomoci. Pokud budou blízko, přiletí na pomoc lidem ve Zlínském, Jihomoravském i Moravskoslezském kraji. V praxi to bude znamenat, že posádky v sanitkách, ale i vrtulníků ze Slovenska budou moct zasahovat na území Česka a opačně. Smlouvu podepsali poslanci obou zemí. Pro obyvatele příhraničních obcí, které jsou často vzdálené od základen nebo mají špatně přístupný hornatý terén, se díky tomu krátí dojezdový čas záchranářů. To může hrát velkou roli v případech, kdy o životě rozhodují minuty, například u infarktu, cévní mozkové příhody, těžkých úrazů nebo hromadných neštěstí. České obce na západočeském Tachovsku odmítají, aby desítky metrů za hranicí, tedy v Německu, konkrétně v Bavorsku, stály 4 větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Úřady je povolily ještě před loňským červencem, kdy se Češi dohodli se 3 bavorskými příhraničními okresy, že veškeré plánované větrníky v Německu musí stát dál než 1 kilometr od hranice. Německý investor čeká na verdikt Mnichovského soudu. Ten má rozhodnout počátkem června. Projekty zažalovaly bavorské spolky, podnikatelé, farmáři a připojili se i naše obce v Plzeňském kraji. Řekla nám to starostka obory, která proti plánovaným stožárům u hranic dlouhodobě vystupuje.
3: 4, které jsou tady nejblíž, tak už mezi tím byly povolený. Ty dostali stavební povolení, ty, co jsou blízko k hřbitovu na Pavlově Studenci a ještě dole v Dolíku. Ty obrovský větrníky. Co je to zažalovaný Němcema, tam je spousta Němců proti tomu, protože je to zeleným pásu, že jo, v chráněné oblasti, to je úplně nesmyslný. Je to v Mnichově už rok a půl u nejvyššího správního soudu. Teď by se to někdy mělo rozhodnout.
2: Začíná nám koupací sezona jak na přírodních, tak na umělých koupalištích a my teď míříme na Máchač, na Česko-Lipsko. Samoobslužné platební kiosky, 2 nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek i slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v Doksech v Libereckém kraji. Za vstup na tyto pláže u Máchova jezera ale lidé taky zaplatí víc. Vstupné se zvyšuje po 4 letech. Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu v Africe překročil 900. Uvedla to před chvílí agentura AP s odvoláním na konžskou vládu. Potvrzených případů je přes 100. V jednom z kanálů na Labi v německém Hamburku hořelo. Při požáru na nákladní lodi se 8 lidí těžce zranilo. Příčina požáru zatím není známá a vyšetřuje ji policie. A ještě zamíříme na fotbal. SK Slavia Praha Viktorka Plzeň 3-0, Sparta Praha porazila FC Hradec Králové 2-1 a FC Jablonec nad Nisou porazil v severočeském derby FC Slovan Liberec 2-1.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí a úterý bude se sluncem, teploty do 30 stupňů, ve středu se přivalí trochu mraku a mírně se nám ochladí, aby se na konci pracovního týdne zase mohlo oteplit a zase bude slunečno. 4 minuty po 9. hodině, teď pokračuje večer Frekvence 1. A Marek Malášek ve studiu. A já přeju pěkný večer.
5: No, já popřeju taky pěkný večer a rovnou to rozčíslu s muzikou Dermot Kennedy, Lona Lewisa, taky UMD. A pak se tak trochu otřeme o novinkovou muziku Evy Farné.
4: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

OMD na frekvenci 1 nejenom pro milovníky kvalitní hudby, ale teď tady mám něco pro fanoušky Evy Farné, která si 13., 14. a 15. června stříhne zatím největší koncerty své kariéry, a to na stadionu Eden. Jednou z dominek, která tam zazní, je single Vzpomeneš si s kapelou Miraj, kterou už od nás frekvence 1 znáte. Ale teď si dáme novinku Perpetuum Mobile. Eva Farná se v ní vyrovnává s tématem věčného pracovního koloběhu, přehlcenosti a taky vyčerpání a během za něčím, co vlastně ani nevíme, jestli vůbec za tu námahu stojí. Perpetuum Mobile nakonec tak jako symbol krysího závodu a neustálého vyvažování rodinného a pracovního života. Nejenom díky textu, ale i díky videoklipu nechá Eva nahlédnout do svého životního tempa, včetně příprav na tyto velké koncerty v Edenu. Tak posílám Perpetuum Mobile a Evu Farnou, tak ať se líbí. Mějte krásnou neděli.

1, taky Bee Gees. O tu správnou hudební kulisu se vám postaráme. Stejně taky Karlovi, který nás poslouchá na ostraze nákupního centra, jak píše přes naši SMS bránu, a chtěl by pozdravit všechny, kteří jsou na tom podobně jako on, takže v práci a makají, a prý bych měl najít něco svížného, něco skoro do tance. A přesně na tohleto tady máme jeden song, myslím si, že lepší asi ani nenajdu v tento moment. Tak Kájo, ať se líbí, a vy, co jste v práci stejně jako on, nebo

0: Ta nejlepší muzika je na vlnách Frekvence 1 jako doma. Nakonec to Ace of Base jasně potvrdili, no a další zprávy s Láďou, tak ty už se chystají a do té doby ještě stihneme, myslím si, že Buty anebo Madonu. Tak krásný poslech a úspěšný pracovní týden, nejenom z Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Roste počet řidičáků na drony. Podvodníci okrádají brigádníky. A na Slovácku si další zájemci o studium na gymnáziu budou muset zaplatit. Ladě Jakub na další informace na F1. Roste počet lidí, kteří chtějí létat z drony a žádají tak o řidičák na dron. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 víc než za stejné období v loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Přišla s tím Česká televize. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v České republice přesahuje 86 000. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů. Pozor, množí se nám falešné brigády. Kyberútočníci totiž přicházejí s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající si brigádu nebo rychlý přivýdělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování různých aplikací, zmiňuje Deník. Ve skutečnosti se může ale jednat o promyšlenou past. Ešmejdi, jak se jim říká, totiž donutí své oběti zřídit si na své jméno bankovní účet a následně odevzdat přístupové údaje. Přes takový účet pak perou špinavé peníze. A pozor, oklamaným lidem totiž taky hrozí vězení, a to za spolupachatelství. Dobrovolníci nám vyčistili od odpadků skoro celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
2: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během 2 dnů sezbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Žáci základních škol, kteří chtějí ve Zlínském kraji nastoupit na gymnázium, si budou muset zaplatit, respektive jejich rodiče. Volná jsou totiž místa už jen na těch soukromých. Projevilo se to, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních, jak tvrdí zástupci středních škol na Zlínsku, Uherskohradišťsku, Vsetínsku i Kroměřížsku, jak píše i dnes. Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo ale nahrát soukromým školám, jakž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve 4letém gymnáziu třeba jedna škola v Uherském Hradišti. Na teplické dálnici D8 z Prahy na sever Čech dál do německého Saska má vyrůst další odpočívadlo. Stát má na Litoměřicku. Kvůli tomu se ale bouří obyvatelé nedalekých Dušníků. Bojí se totiž hluku. Žádají důkladnější posouzení dopadů stavby, adekvátní ochranná opatření a ideálně zastavení celého řízení. Podle silničářů se ale hluk v oblasti naopak sníží, protože součástí návrhu odpočívadla je protihluková stěna mezi ním a dálnicí. Zatímco dosud tady žádná podobná bariéra nebyla. Dopravci se na novou odpočívku vyloženě těší. Na dálnici jich je podle odborníků málo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělní počasí bude taky slunečné, teploty se místy dotknou 30, no a podobně na tom budeme i v úterý. Ve středu se pak mírně ochladí.
0: Frekvence

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Politici uklidňují vášně ohledně odsunutých Němců z Brna a Jižní Moravy. U školky ve Slezsku řádil svetovaný muž, měl jít o školníka. A Polsko řeší falešné telefonáty a hrozby. Láďa Jakub přináší další informace. Jsou tu na přelomu týden další zprávy F1. Sudeční Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoliv nenávisti. V projevu k účastníkům sudetoněmeckého sjezdu to prohlásil šéf sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernd Posselt. Sjezd sudeckých Němců se konal poprvé v České republice. Jeho moravský hejtman Gröhlich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně za vítané a za přátele. Velký skandál teď řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě místní základní a mateřské školy se na konci pracovního týdne podivně pohyboval a odhaloval muž. Doslova tam poskakoval jako opice. Měl být svetovaný a později skolaboval. Podle některých informací šlo o školníka. Policie incident potvrdila. Sociálními sítěmi u školy je video mužova počínání. Ředitel školy podal rezignaci. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou teď hrozbou pro další rozvoj lesů na východě Čech. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
2: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru a dalších hrozeb. Na poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal potom, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na neděli násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. A teď z Českého západu, z Karlovarského kraje. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard, které je součástí strategického projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů korun a je spolufinancovaný s dotací. Nová stezka po břehu jezera bude měřit 13 kilometrů, nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty, ale i bruslaře a taky interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero a informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
3: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve jiné podobě, která podle mého názoru je srdcem Karlovarského kraje a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionálního proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
1: Práce začnou na severní části stezky, potom se budou budovat přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část této západočeské stezky. Dokončena by měla být na závěr roku 2027.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí, úterý se sluncem a teploty do třicítky. Ve středu se přivalí trochu mraků a mírně se ochladí. Na konci týdne by se zase mělo trochu oteplit a zase bude slunečno. Ale pozor, kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Varování platí v Praze a v nejbližším okolí Středočeského kraje a na území Ústeckého kraje na Lounsku, od Žadce až k Podbořanům ve směru na západ na Doupovské hory a Karlovarsko a k České Lípě v Libereckém kraji, k Mnichovu Hradišti na Mladoboleslavsku dál na sever.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Roste počet řidičáků na drony. Podvodníci okrádají brigádníky. A na Slovácku si další zájemci o studium na gymnáziu budou muset zaplatit. Ladě Jakub na další informace na F1. Roste počet lidí, kteří chtějí létat z drony a žádají tak o řidičák na dron. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 12 víc než za stejné období v loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131, přišla s tím Česká televize. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v České republice přesahuje 86 000. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů. Pozor, množí se nám falešné brigády. Kyberútočníci totiž přicházejí s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající si brigádu nebo rychlý přivýdělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování různých aplikací, zmiňuje Deník. Ve skutečnosti se může ale jednat o promyšlenou past. Ešmejdi, jak se jim říká, totiž donutí své oběti zřídit si na své jméno bankovní účet a následně odevzdat přístupové údaje. Přes takový účet pak perou špinavé peníze. A pozor, oklamaným lidem totiž taky hrozí vězení, a to za spolupachatelství. Dobrovolníci nám vyčistili od odpadků skoro celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
2: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během 2 dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Žáci základních škol, kteří chtějí ve Zlínském kraji nastoupit na gymnázium, si budou muset zaplatit, respektive jejich rodiče. Volná jsou totiž místa už jen na těch soukromých. Projevilo se to, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních, jak tvrdí zástupci středních škol na Zlínsku, Uherskohradišťsku, v Setínsku i Kroměřížsku, jak píše iDnes. Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo ale nahrát soukromým školám, jakž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve 4letém gymnáziu třeba jedna škola v Uherském Hradišti. Na teplické dálnici D8 z Prahy na sever Čech a dál do německého Saska má vyrůst další odpočívadlo. Stát má na Litoměřicku. Kvůli tomu se ale bouří obyvatelé nedalekých Dušníků. Bojí se totiž hluku. Žádají důkladnější posouzení dopadů stavby, adekvátní ochranná opatření a ideálně zastavení celého řízení. Podle silničářů se ale hluk v oblasti naopak sníží, protože součástí návrhu odpočívadla je protihluková stěna mezi ním a dálnicí. Zatímco dosud tady žádná podobná bariéra nebyla. Dopravci se na novou odpočívku vyloženě těší. Na dálnici jich je podle odborníku málo.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Pondělní počasí bude taky slunečné, teploty se místy dotknou 30, no a podobně na tom budeme i v úterý. Ve středu se pak mírně ochladí.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Politici uklidňují vášně ohledně odsunutých Němců z Brna a Jižní Moravy. U školky ve Slezsku řádil svetovaný muž, mělo jít o školníka. A Polsko řeší falešné telefonáty a hrozby. Láďa Jakub přináší další informace. Jsou tu na přelomu týden další zprávy F1. Sudeční Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoliv nenávisti. V projevu k účastníkům sudetoněmeckého sjezdu to prohlásil šéf sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernd Posselt. Sjezd sudeckých Němců se konal poprvé v České republice. Jihomoravský hejtman Gröhlich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně za vítané a za přátele. Velký skandál teď řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě místní základní a mateřské školy se na konci pracovního týdne podivně pohyboval a odhaloval muž. Doslova tam poskakoval jako opice. Měl být svetovaný a později skolaboval. Podle některých informací šlo o školníka. Policie incident potvrdila. Sociálními sítěmi u školy je video mužova počínání. Ředitel školy podal rezignaci. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou teď hrozbou pro další rozvoj lesů na východě Čech. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
2: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru a dalších hrozeb. Na poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal potom, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na neděli násilně vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. A teď z Českého západu, z Karlovarského kraje. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard, které je součástí strategického projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů korun a je spolufinancovaný z dotací. Nová stezka po břehu jezera bude měřit 13 kilometrů, nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty, ale i bruslaře a taky interaktivní zastávky vyhlídkou na jezero a informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
3: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve zcela jiné podobě, která podle mého názoru je srdcem Karlovarského kraje a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionálního proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
1: Práce začnou na severní části stezky, potom se budou budovat přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část této západočeské stezky. Dokončena by měla být na závěr roku 2027.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí, úterý se sluncem a teploty do třicítky. Ve středu se přivalí trochu mraků a mírně se ochladí. Na konci týdne by se zase mělo trochu oteplit a zase bude slunečno. Ale pozor, kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Varování platí v Praze a v nejbližším okolí Středočeského kraje a na území Ústeckého kraje na Lounsku, od Žadce až k Podbořanům ve směru na západ. Na Doupovské hory a Karlovarsko a k České Lípě v Libereckém kraji, k Mnichovu Hradišti na Mladou Boleslavsku dál na sever.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
2: Stačí, že si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
2: Teď, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.